Plus na Fresh Radio. Buď fresh. Fresh.

0: technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Oslavit výročí svatby stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
4: Ahoj Ostravo, zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Shorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Tulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci After Party s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10. Sobota 20. června. Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.

0: Fresh Night.
1: Svoje věci, fokus, žádná možnost, jenom posun, sežeru to jako korpus, tělo, mysl, duch, rovnováha, to je bonus, a tak jsem to cítil.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
1: Ahoj Ostravo, zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Shorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Kulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci afterparty s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10, sobota 20. června, Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
4: Kradou a taky lžou.
5: Co?
4: Nezáleží jim na nikom.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Novinky na Fresh Radio.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Ahoj Ostravo, zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Šorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Tulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci After Party s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10. Sobota 20. června Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
2: Požádat o ruku stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Mami, mami! Mimino Stegosaura!
5: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí, jde k nám.
5: Jo, jo, už to skoro mám.
4: Je, ty seš ale roztomilej.
5: Tak, už jsem to... Oh, on fakt chodí.
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.

0: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
1: Ahoj Ostravo, zdraví tě buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Šorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Kulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci After Party s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10. Sobota 20. června. Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.

0: Give it to me, give it to me, give it to me. Wanna see you work your body. So give it to me, give it to me, give it to me.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Letní rande, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhali.cz.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz.

0: Bruno Mars a jeho novinka, tady Fresh Track u nás v éteru Fresh Rádia. No, tak co, Mone, jak myslíš, že dneska bude?
1: Hezky, no hezky, diví se, počasí je fajn, podle všeho lokálně by se mohly potom později na konci dne i objevit přehánky, ale věřím, že se nás to týkat nemusí.
0: Jo.
1: Není to pro všechny.
2: Počasí.
0: Díky.
2: Počasí.
0: Tím pádem já nemusím nic říkat.
1: Počasí. Ale jo, pojď, aspoň teploty.
0: Konstatovala celkem jasně, nejdřív tady polojasno, později odpoledne oblačno, přehánky dešťové, jenom ojediněle na některých místech, jak už bylo řečeno. Maximální teploty v Ostravě dneska od 23 do 24 stupňů Celsia, na horách teploty kolem 20. A tam přece jenom by sprchnout i mohlo.
2: Fresh zprávy. Fresh zprávy.
1: Minuta po šesté, pojďme na zprávy. 3 ze 4 českých obětí nedělní srážky lodí v Chorvatsku byly obyvatelé Bolatic na Opavsku. Informaci včera potvrdilo vedení obce. K nehodě 14-metrové plachetnice a katamaránu došlo v průlivu Splitská brána. Na palubě plavidla bylo celkem 8 občanů České republiky, 4 z nich nepřežili. Krevní centrum fakultní nemocnice Ostrava připomnělo Světový den dárců krve. Pro pravidelné i nové dárce připravilo speciální program jako poděkování. Krevní centrum a fakultní nemocnice Ostrava můžete navštívit každý všední den, prvodárci nejlépe v ranních hodinách. Zlatá tretra Ostrava nabízí velkou podívanou. 65. ročník světového meetingu, ano, je to jubileum, ozdobí souboj aktuálně nejrychlejších sprinterů planety, kteří se na unikátní trati 150 metrů pokusí o světový rekord. Ovšem my se těšíme i na oštěpaře, budou útočit na 90 metrů. Tolik zprávy a teď doprava.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava.
0: 2 minutky po šesté, přejeme pěkné ráno na silnice, pokud nás tady posloucháte, děkujeme za to. Dávejte si pozor na těch klasických místech, kde se ráno stojí, to znamená ulice Nová, nebo respektive křižovatka Nová Ves Vodárna, tam se můžete postát zhruba na 5 minut, ale v tuto chvíli ještě nic zásadního ani na křížení Českobratrské z Hornopolní, i tam zhruba do 5 minut. No a klasicky se štosují auta u Výškovické ulice. Pozor, teď mi vlastně došla jedna věc, že o víkendu by se v úrovni Zábřehu Vodárny měly měnit koleje tramvajové. Je možné tedy, že tam budou komplikace. Co já vím, tak o víkendu bude zavedena náhradní autobusová doprava, ale i k tomu se dostaneme.
1: To,
0: ten služební příkaz mi přišel teprve včera večer, takže v pohodě. Dobré ráno přejeme, jakékoliv další informace, které víte, že se na cestách dějí a mohly by trápit ostatní řidiče, klidně můžete hlásit. Telefonní číslo tady do studia je jednoduché 77337136.
2: Doprava.
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
6: Oslavit výročí svatby stylově?
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
8: Mami, mami, mimino stegosaura.
9: Vteřinku, jenom něco pošlu.
8: On chodí, jde k nám.
9: Jo.

0: Kroupově ulici. Secesní restaurace Ondráž ve Svejadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Radegastův Šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
1: Vyhrávej skvělé ceny. Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Adore You, 6 hodin 13 minut. Dobré ráno přejeme.
1: Dobré ránko, ještě než se Honza rozpovídá o nějakém emotivním zážitku.
0: No, to ale nebude.
1: Pokládám. Tak jenom potvrzuju tu výluku, o které jsi mluvil a avizoval si v dopravě tak opravdu od pátku 19. do neděle 21. června z důvodu výměny kolejí u zastávky Zábřeh Vodárna dojde opravdu ke změně organizace dopravy tramvajových linek 2, 7, 11, 13 a 15. Takže počítejte s tím, ano, že to tam zase bude jako veselá na chviličku.
0: A tak
1: autobusová
0: je to,
1: doprava, hele, tak.
0: Je to jenom víkend, je to v
1: je
0: pohodě,
1: to víkend, to,
0: tohle zvládneme, na to jsme připraveni, na to my Ostraváci jsme už
1: zvyklí,
0: otrlí.
1: Jo, takže... Kdyby se nic nedělo, tak mě to vlastně připadá, já bych asi nebyla
0: Nebyla by si v pohodě, ty by si jako říkala...
1: Dojela jsem hnedka přímou trasou do centra Ostravy,
0: Ty by si přijela do Ostravy tady do studia a říkala by si, Honzi... Něco mě strašně svírá a já říkám, Moni, infarkt? Ne, prostě já nevěřím tomu, že tramvajové linky jezdí bez výluky a bez odklonu. Je to
1: velké překvapení.
0: Takže
1: ano,
0: takže jinými slovy, když nějaká výluka, nějaký odklon bude trvat jenom během víkendu, tak je to pro nás naopak jako takové jenom.
1: Abychom se ujistili přesně, že svět a věci jsou v pořádku.
0: No, jo. Takže buďte v klidu, nebojte, je to jenom víkend. Ostatně teď ale ta doprava celkem šlape, ne?
1: Ale je to perfektní. To jako člověk si neuvědomuje fakt, jak to funguje, když to funguje, že opravdu. Z Výškovic dojedeš přímo, jako jasně.
0: Jaké štěstí máš,
1: ano, ano, jo, takže tohle jsou takové jako banální věci kolem.
0: Ty a dneska ráno se jelo jak v pohodě všechno? Není zima právě, v vozech ráno?
1: Není zima.
0: Je to v pohodě?
1: Jako myslíš, jestli nám topí, nebo...
0: No, topná sezóna skončila, tak jenom se ptám.
1: Jo, ale nedívala bych se, protože včera jsem se tady odpoledne ještě potkala s Markem a Mikaelou, odpoledne jsme se viděli a Marek normálně říkal, to ale... Jako to úplně vychladlo teďka za pár dnů ten náš barák ve Vratimově a musím normálně topit.
0: Takže
1: není to úplně debilní dotaz.
0: Není, promiň. Jako...
1: Řidič, že? Zdalý.
0: Tak to je
1: ale
0: jako...
1: myslím, že netopili. Na kolínko mi horko nebylo.
0: No,
1: to já vždycky poznám, když mi hřeje pod sukenkou.
0: No, tak zdravíme i všechny ty, kteří jezdí autem, ti vůbec tyhle problémy neřeší, jen abyste věděli, že i takový cestující MHD to nemá jednoduché. Amen. A teď Sima, dobré ráno.
2: Bon appetit. Monika Dudová

0: Dobré ráno, 6.21, aktuální čas, je úterý 16. června. Posloucháte raní Bon Appetit.
1: No a posloucháme Prdnického, který se potřebuje s něčím podělit. Co se ti teda stalo?
0: No tak jako, dobře.
1: Odlož si, no, vypovídej se.
0: Právě, jo, já bych takhle potřeboval teď jakoby upřímnou radu od někoho, pokud je na drátě nebo v éteru je někdo, kdo má třeba lékařské zkušenosti a pomůže, nebo dokáže pomoct, tak prosím vás, já jsem se včera večer nešetřil, respektive nešetřil jsem ani svůj žaludek úplně.
1: Jsi se přežral.
0: No a lehce jsem se přežral, ale ono ani nejde úplně o to, že jsem se přežral, ale jde spíš o to, že jsem nesnědl úplně jako košer věci, jo, mi přijde. Jinými slovy, měl jsem po dlouhé době palačinky, ale teda já jsem si je vytunil jako blázen, jo. Jakoby uvařil jsem si mražené ovoce, jo. Do toho jsem tam nakydal spoustu šlehačky, zmrzlina, borůvky, ostružiny a teď jako po zásluze, jako trpím, jo? Je to blbý. Potřebuju vědět, jestli existuje nějaká babská finta nebo babská rada na to, jak jako omezit záchod a vstřebat to.
1: To jsi jedl v noci nebo co?
0: No večer, no, mohlo být třeba kolem 10.
1: Jo, no, tak to si podle mě budeš muset jako protrpět.
0: Jo?
1: Jestli si nechceš vařit poškvorec.
0: To je tvoje babská rada? Teda jako díky ti pěkně. Co si budu
1: nevím,
0: vařit?
1: Co je poškvorec, by mohl pomoct na nějaké takové jako trable.
0: Puškvorec? No. A co je puškvorec?
1: Puškvorec, jo.
0: Poprvé v životě.
1: Tak počkej. Ty to
0: sama googlíš, tak...
1: No já jako nevím, jak ti mám poradit, jo, já na to netrpím. Zeptej se teda posluchačů, já se zeptám AI.
2: No. WhatsApp 77 337 136.
0: Prosím vás, dejte mi vědět a zkuste vymyslet něco jinačího než puškvorec. I když teda nevím, co to je, tak nezní tomu nemoc, jako,
1: tak,
0: že bych to chtěl.
1: Já se podívám, co ti poradí AI, jo.
0: Tak říkej. Tak díky, to je super tip. A co dál?
1: No já jsem čekala, že mi tady poradí něco...
0: Nějaký roztok.
1: Nějaký přímo jako konkrétně, ale ne. Máš podpořit pohyb střev, uvolnit nahromaděné.
0: Ano.
1: Procházka by ti mohla pomoct.
0: Ježíš, procházka to vůbec.
1: Nemáš chodit spát, vůbec si nemáš lehat, máš zůstat ve vodorovné poloze.
0: Já se nemůžu vzdalovat 20 metrů od záchodu.
1: Jasně, a potom tak jako pro úlevu matový čaj, jeřmánkový čaj, fenikový čaj. A ty jsi ptal, co je to ten poškovarec, jo? Tak já ti ještě najdu... Co je puškvorec? A to si pamatuju, že jako babičky to hodně užívaly na
0: kolesti. Patrik píše nežer.
1: Ne, přesně, já si taky myslím, že úplně jedna jasná rada se tady,
0: díky
1: tady
0: moc,
1: nabízí.
0: Díky moc. A ten puškvorec teda? Že bych si ho udělal, jak přijdu domů.
1: Bolení břicha, jo. Ty ani nevíš, jak to vypadá. Jo?
0: Ale mě nebolí jako břicho vyloženě, že by mě bolelo. Jo. To ne. Jen
1: tak,
0: prostě...
1: dívej se na to. Puškvorec, obecný léčivá vodní rostlina. V bylinkářství se tradičně využívá jako první pomoc při trávicích potížích.
0: Jo.
1: Takže sklidňuje křeče, uvolňuje trávicí trakt, pomáhá při bolestech břicha a celkově sklidňuje jako střevní koliky, nadýmání a lítání na záchod.
0: Děkuji. Já si koupím černé uhlí asi.
1: No, taky řešení. Já si v Ostravě ne, tak vidím ven.
0: No, právě.
1: Se nazbírají.
0: Pozbírám na zemi.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve Foru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Forum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
6: Bon Appetit. Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: A kdybych měl já hledat v českých vodách někoho, kdo by se mohl Shakiře jako vyrovnat, jo, třeba
1: no.
0: na nějaké úrovni, tak by to za nás, nebo tedy možná za mě, byla Eva Farná, protože my jsme o ní mluvili už včera. Dneska mimochodem startuje poslední koncert z její třetice v Edenu. Je to neuvěřitelné, vyprodala to třikrát.
1: No asi jo, člověče, asi můj bože. Jako jo.
0: O můj bože, nevěřím, nechápu. Evo! Hustý, co?
1: To já koukám, to já tři Edeny, jo.
0: Mimochodem, máme na drátě víceméně posluchače, který byl na jednom z nich. Teď si nejsem jistý, který to byl, jestli první nebo druhý.
1: Prosím tě, co? Jaký? Ten koncert, no. Ale to je asi jedno. Je Honzík. Honzík je můj kamarád, je to teda i DJ, je to moderátor, který je od nás, od myslím z Karviné, ale už roky žije v Praze. A je to fakt jako člověk, který objíždí světová show a dívá se na takové ty fakt obrovské celebrity. Takže byl třeba na Justinovi, na Beyoncé, byl na Adele. Takže on to jako má s čím srovnat, jo. Mm-hmm. Tak jsem ho poprosila, jestli by nám nemohl říct, jak se to dařilo Evě.
0: Tak posloucháme tedy.
2: Za mě to byl úplně nádherný koncert, top strop, všechno propracované do posledního detailu, pěvecké výkony Evy, výkony tanečníků, celé crew, všechny ty detaily, které se různě prolínaly tím koncertem. Já jsem žasnul nad tím, jakou světovou úroveň to má. Já často jezdím na koncerty různých globálních hvězd, různě po Evropě, po světě. A tohle bylo za mě úplně srovnatelné, v mnohem to možná i předčilo, protože Eva tím, že to není pro ní asi úplně, nebo ne asi, ale určitě to není pro ní úplně samozřejmě vystupovat na tak velkých stadionech, tak vlastně ukázala i tu lidskou stránku, jak je z toho dojatá, jak jí z toho ukápla slza, jak kouká na ty lidi a nemůže věřit tomu, že tam vlastně jako stojí, ačkoliv prostě se k tomu dopracovala sama, což u těch velkých hvězd, já nevím, jezdím na Beyoncé, další prostě velké zpěvačky, Adele a tak dále. Jo, tam taky vidíte prostě nějakou lidskou samozřejmě stránku, ale tady to bylo prostě tak jako opravdové, že se to s ničím jiným, co jsem viděl, zatím nedalo srovnat.
0: Perfektní. Krása.
1: Honzík je jako hrozně ukecený, on by o tom povídal ještě i minuty a minuty, takže
0: ale my nemáme čas. My jsme na tom koncertě nebyli, to s Mončou dneska bohužel už ani nestihneme, takže díky moc. Ostatně vy, co se dneska přece na třetí, poslední koncert v Edenu Evy Farné chystáte, tak tedy držím palce, užijte si to, jak nejvíc budete moct, protože já vím, je to prostě síla.
1: A co je překvapivé, zkoušela jsem se ještě propracovat, kliknout, jestli jsou vstupenky k dostání a člověče, ještě jsou vstupenky k dostání.
0: Nekeci.
1: Takže ještě jsou poslední místa, ale ještě se tam dostanete.
0: Takže pak, bychom to otočili.
1: Jo, že bychom se hecli.
0: Co říkáš?
1: Jo. Vezmeme si na to našeho brouka rádiového, to bychom vyjeli včera.
0: Tak to dojedeme na ten koncert od Miraje příští rok možná, tak vedenu, co má.
1: Asi tak.
0: Nebo na Letné, nebo kde to má. No nic, tak ještě jednou, pro vás, pro všechny, co jedete, užijte si to naplno. No a pro vás, pro ty, co zůstáváte v metropoli v Ostravě, tak tady máme alespoň maličkou ochutnávku.
3: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: dlouho nebylo, bych mohla být jako ta ze slunce sedl, ta holka paní v tom okně, Jirásková, jak vždycky dělá pa, pa, pa, pa, pa, pa. Mě to osvětluje.
1: To znamenalo, že bude pěkně, ne?
0: Ano, mě
1: že
0: to jo? Osvětluje, to se mi dlouho nestalo, abych já díky sluníčku neviděla na vysílací monitor třeba nebo na notebook, jo?
1: Ale prosím tak tě, co si
0: stěžuješ? To bude krása, já si nestěžuji, říkám, to bude krása.
1: No
0: dobré.
1: Právě.
0: Pa, pa, pa, pa, pa, pa.
1: Dobré,
0: já myslím, že víte, že bude hezky. Jo. Co? Až na ty lokální večerní přehánky, místy.
1: To nevadí. My si to hezké uděláme ještě víc, protože přichází Jukebox.
2: Jukebox, Fresh Radio.
1: No to vždycky ta šestá hodina, ta první hodina našeho vysílání uteče jako voda. Mně ani nepřijde, teď byly zprávy a najednou je tady Jukebox.
0: Jo, rozdáváme a teď si představ, radost. Jak oni můžou mít nebo musí mít radost, co nás poslouchají, protože je tady zase čas na to, abychom si poslechli, co, komu, proč, s kým, kde. A že by se ozval zase dneska Dan.
1: No tak to jde, minimálně
0: doufám. To už je jistota naše.
1: Já minimálně životní. Doufám, že se ozve. Tak co, komu budeme hrát, kde, proč a jak už říkala Monča, to všechno nám můžete nahlásit do hlasové zprávy. Tohle je náš WhatsApp.
2: Pošli hlasovku 77 337 136.
1: No tak těšíme se, pojďte na to. Jukeboxy Fresh Radia startují právě teď.
2: Jukebox Fresh Radia.
3: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.

0: městských atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Ahoj Ostravo, zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Shorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Tulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci After Party s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pete. Great 10. Sobota 20. června Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
3: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.
6: Bon appetit. Everybody gets high sometimes, you know.

0: On je to Topek a pokud vám je trošku povědomí ten hlas, tak ano, je to Monika, ne, je to Becky G.
1: Kecko.
0: Dobré ráno. Tak co, Moni, připravená seš?
1: I am ready, yeah.
0: You are ready?
1: Yes, I am.
0: Yes, I am. Yes, you do.
1: Let's go.
2: Jukebox
1: Fresh
0: Rádia. Jukebox Fresh Rádia, připraven, dobré ráno, kdo je na druhé straně?
3: Zdarec, můžu poprosit o zahrání o Fortuna, je to od Charles B. Morel Moty Amero. A je to pro všechny profesionální řidiče, ať jim to dneska v práci utíká, ať jezdí bez nehod a pro vás do studia. Díky.
1: Ano, jasně, taky děkujem.
0: Ty Ondřej, pokud je tohle pro všechny profesionální řidiče, já bych s tebou asi nikam jet nechtěl.
1: Počkej, nech to trošku projít.
0: No tak já to nechám.
1: Musíme nasát. A připrav se, zavíráme dveře.
2: Fresh Radio.
1: Sedni si a drž se, jedem. Go. Příští zastávka peklo.
0: Ne, tak ukončete nástup a výstup, dveře se už nikdy neotevřou.
1: Tak hlavně mi to dneska dobře jelo, to je základ.
0: Ono se úplně vybízí říct, teda to je kvapík, ale, viď? No je to jako jazda celkem, pokud zrovna teď jedeš nějakou tu linku, Ondro, a máš tohle puštěno na hlas, tak zdravíme cestující do vozu, prosím vás, připoutejte se a zkuste tomuto řidiči důvěřovat.
1: Těžko přitom dodržovat 50, že, při takovém tempu.
0: To bohužel,
1: to nejde,
0: to se nemůže povést.
1: Ale může. Ondrovi věřím, možná jsem s ním taky někdy jela, aniž bych tušila, že? Tak příště se třeba přihlásí. No ale
0: je to možné.
1: To není jedno, nebo to není všechno.
0: To není jedno.
1: To není všechno, ani to není co jedno, pro vás máme.
0: Protože je tady speciální vzkaz od našeho Dana. Dane, dobré ráno.
4: Dobré ráno, Frešáci. Všechny vás zdravím a k rannímu jukeboxu, prosím vás pěkně. Chtěl bych zahrát písničku od Rudimentu, Waiting All Night. A bylo by to pro moji úžasnou manželku, která má dneska narozeniny, takhle jí chci popřát všechno nejlepší, a ať se jí všechno vyplní, ať má dneska pohodový den a že jí strašně moc miluju.
1: To je ňuník.
4: Tak vám děkuju, zatím čaute.
1: Ahoj, Dané, moc
0: tvoje manželka je blíženec, no jo, no to se nedá nic dělat, to jsme prostě my. Tak my s Mončou ti s dovolením tvojí ženě zaspíváme, pojďme, Moni, 3,
1: ne, já jí
0: 4,
1: to nebudu kazit ten den.
0: On, Dánová manželka má narozeniny, my máme přání jediný, štěstí, zdraví, hlavně to zdraví, hej!
1: Prosím tě, měj se krásně, opatruj se, ať se pořád tak milovaná ti přeju. Je to krásné.
0: Tak. My jsme jak kráska a zvíře.
1: No, přesně tak, kdo z nás je ta kráska, viď, princezno, tak pušťaj.
0: Tak tady posíláme, dobré ráno.
2: Jukebox Fresh Radio.
0: Aha.
1: Bude to nebo co?
0: Ne, nám to nehraje. Tak já to udělám ještě jednou, jo?
1: Buďte
0: takže
1: hodný.
0: Prosím, pozor. Tohle je napřání pro Dana. Teď jsem se úplně zamotal. Pardon, teď už to půjde.
2: Jukebox Fresh Radio.
0: Tak.
1: No.
0: A je to. Všechno nejlepší.
1: Ura.

0: Rudimental a Waiting All Night, to bylo pro Danovu manželku, která dneska slaví narozeniny, všechno nejlepší přejeme. Pojďme teď ale na povinné povinnosti.
1: Zprávy.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
0: Jedna taková povinná povinnost připadá k tomu, abychom vám řekli, jak dneska bude. Tedy polojasno, později odpoledne spíše oblačno, ale bez deště. Jestliže tedy přeháníky dešťové, tak jenom lokálně a k večeru. Teploty dneska nejvyšší v Ostravě od 23 do 25 stupňů Celsia. No a teploty v noci klesnou k 12. Pokud se chystáte třeba do Beskyd, tak tam budou dneska teploty v maximech kolem 19 stupňů. No a příležitostně by mohlo i pršet, tedy rozhodně více než tady u nás. V Ostravě.
2: Fresh
1: zprávy.
2: Fresh zprávy.
1: Fresh zprávy. Zprávy na Fresh rádiu, vítejte u nich. Prošetřuje se úmrtí mladého muže z Karvinska. Zemřel v havířovské nemocnici, kam byl převezen po intoxikaci, pravděpodobně související s užitím kratomu. Policie ani zdravotnické zařízení případ blíže nekomentovali. Lvy a další velké kočky žijí v ostravské zoologické zahradě ve starých nevyhovujících prostorách pavilonu Indické šelmy. Zahrada proto ve spolupráci s městem pro ně připravuje moderní chovatelskou expozici s obrovskou voliérou. Na jejím financování se mohou podílet i lidé prostřednictvím sbírky. Letošní Folklore Fest v Paskově uvítá regionální, ale i zahraniční folklorní soubory. Tuto sobotu do paskovského zámeckého parku dorazí soubor z Polska či z Peru. Těšit se můžete taky na tvořivé stánky pro děti, školu tance, soutěže a taky občerstvení. Tři jezdci městské policie Ostrava se zúčastnili 27. ročníku mezinárodního policejního mistrovství České republiky. V mezinárodní konkurenci 28 jezdců slavili úspěch hned několikrát. Vybojovali zlato v parkouru a stříbro v Grand Prix. Tolik zprávy a teď doprava.
2: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: Pěkné ráno, i 7:03, víme, jak to vypadá na silnicích a můžeme konstatovat, že v metropoli je zatím klid. Díky za to, se zdržením počítejte klasicky na křižovatce Nová Ves Vodárna směrem od Poruby na centrum, ale i z druhé strany nic zásadního, vše do 5 minut. Stejně tak křižovatka Výškovická, taky do 5 minut nic zásadního se neděje. Tramvaje jezdí jak mají, my jsme tady jenom konstatovali fakt, a to je ten, že od pátku do neděle bude probíhat tramvajová výluka na jižním městě, to znamená od Zábřeh Vodárna dále do Výškovic se nedostanete tramvají, bude tam jezdit náhradní autobusová doprava.
1: Jižní město, to slyším poprvé, že tomu tak
0: říkáme. Já jsem chtěl říct nejdřív jako Výškovice, ale mě se to nějak spletlo.
1: Chtěl jsem říct jih
0: a pak mi z toho vyšlo jižní město. Tak okay. Zdravíme všechny na jih, jo? Víme, že i tam nás posloucháte. Užijte si toho sluníčka a toho tepla trošku víc, než my tady na severu. Na severu Ostravy. Jo? Díky, dobré ráno, pokračujeme právě teď další hodinka ranního Bon Appetit, Monika Dudová.
1: A taky Honza Pernický.
0: No tak to byl teda nájezd, to ti děkuju. Teda.
1: A taky Honza Pernický.
2: Doprava?
1: Lepší.
3: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
4: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
3: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až

0: Evropy, Custom Motorky, Velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, Food Festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.
1: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
4: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou.
5: Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici.
4: Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby.
3: Vyhrávej skvělé ceny.
6: Bon appetit. Monika Dudová

0: Nový Offenbach, Fresh Radio a ranní Bon Appetit.
1: Nevím, jak se to stalo, 16. června. My už koukáme na konec školního roku, letos je ten konec ještě dřív než většina konců.
0: Známky jsou uzavřené už?
1: Jak kdo, jak kde. Můj Vojťa třeba ještě musí napsat, myslím, matiku, takže ještě nemá oficiálně úplně všechno uzavřeno, ale tak asi jedeme do finiše, ne? Tak učitelky a učitel asi ví už zhruba, co.
0: Jakože už ví, jaká známka bude, jo?
1: Asi.
0: A bude vyznamenání toho tvého malého Vojty.
1: Já to jako nechci. Můj malý Vojta už není malý, můj malý Vojta bude mít v říjnu 15, nevím, jak mi nějak předrostl mě a je to prostě,
0: to,
1: jo, a
0: klepu. Fičák, co?
1: A já to nechci zakřiknout, ale já teda nevím, kde se to v něm bere, ale on bude mít asi samé jedničky normálně.
0: Ale ty.
1: Nekecám, přísám bačkou.
0: Po kom je?
1: No tak já bych věděla, ale trošku to koriduje s tím, co si myslí můj choď, jo, ale uvidíme, jako i kdyby neměl, tak,
0: je, tak je to jedno, je to důležité, jako že projde,
1: je to,
0: co?
1: Je to fajn, projde, no. Jasně, pravděpodobně no. To vyznamenání, nepravděpodobně, určitě ho bude mít, no ale nás čeká poslední rok za rok, kdy on se bude rozhodovat, co, proč, kde a jak, že?
0: No a tak co bych chtěl tak jako dělat?
1: Já to vlastně nebudu říkat za něho, on má nějaké dvě želízka v ohni a uvidíme. Mm-hmm. To je úplně jako diametrálně odlišné, takže buď to se rozhodne jednou cestou, anebo se otočit do 180 stupňů.
0: Počkej, to je pěkné téma, promiň, to je pěkné téma, protože ty si na základní škole věděla, co by si jednou chtěla dělat v dospělosti.
1: Já jsem věděla jenom to, že moje práce bude jiná, než je jakákoliv jiná práce, že budu mít nestandardní práci, že nebudu chtít dělat to, co dělá většina, že tak nějak se chci vymykat, což se mi podařilo.
0: Vymykáš svým způsobem. A neměla jsi v hlavě jako přesně v 15 letech malá Monička, neříkala si, co by chtělo?
1: Tak malá Monička chtěla jít umělecký směr, jako to mi vyšlo.
0: Jo?
1: Jo, jo, jo. Já jsem teda chtěla původně hrát.
0: Hrát na kytaru?
1: Ne, já jsem chtěla hrát.
0: Jako na klavír?
1: A zpívat, já jsem chtěla dělat muzikálové herectví.
0: Jako takhle, takhle. No.
1: Takže mě se jako ten směr se mi podařilo jakž tak chytit. Toho mikrofonu jsem se čapla trošku jinak.
0: Muzikálu máš kolik za sebou teda?
1: No, tak jo, zpívám občas v kuchyni.
0: Občas je tady v rádiu. Protože já jsem přemýšlel, já jsem teda na základní škole, když jsem vycházel 9. třídu, tak já jsem vůbec nevěděl, jako kde skončím, jo. Ani jsem nevěděl, co bych vlastně chtěl dělat. Bylo to pro mě úplně jako říkám si, no, teď to vidím zpětně. Říkal jsem si, tyjo, to není možný, já prostě nevím.
1: A
0: já
1: už
0: nevím.
1: To víš?
0: No, pořád nevím.
1: No tak.
0: A tak teď jsem spokojený, tak kde jsem, jako.
1: No, takže teď v současné chvíli.
0: Mě to vyhovuje. Mě to vlastně jako vyhovuje.
1: Bez vám.
0: Fršáci, co vy? No ale schválně, co vy? Fršáci, dejte vědět. Věděli jste na konci základní školy, co byste chtěli jednou dělat za povolání? Mm. Měli jste to nalajnovaný a podařilo se vám to, nebo ne?
1: A nebo v kolika letech jste přišli na to, čím vlastně v životě chcete být?
0: To je strašně depresivní.
1: Filozofické okénko, já nevím to, ty jsi na to přišel.
2: WhatsApp 77 337 136.
0: Tak dejte vědět, tohle nás zajímá. Do té doby posíláme třeba novinku Major Lazer nebo Daft Punk právě teď. Dobré ráno.

0: Tohle je novinka, která se jmenuje No Place Like Home. Dobré ráno ještě jednou. Řešíme tady téma, které podle mě spousta lidí nemá doteď zodpovězeno, a to je, jestli se vám podařilo stát se, nebo jestli se vám podařilo pracovat tam, kde jste chtěli. Třeba
1: jste
0: na základní škole.
1: Tím, kým chcete být, tak to myslíš?
0: Ano, takhle se to může jakoby podat. Mně se líbí, že třeba Pavel píše, že strašně moc chtěl být pekař, ale na základě jeho vstávání v uvozovkách by tohle nikdy nezvládl dělat. No a je to tak, pekařům je třeba jako zhodit klobouk dolů, protože před jejich prací, wow, jako smekám, fakt, že jo.
1: Vstávají brzo, jo. To je stejně, jako když některá žena třeba chtěla být řidičkou.
0: Ano.
1: Ale pak přišla na to, že nechce řídit, že?
0: No, nebo že
1: to, jej to stresuje.
0: Nebo
1: třeba,
0: že to prostě nejde, jako no.
1: Je to prostě jako není
0: to
1: pro
0: se nic. Může stát. Pozor, máme tady i hlasovou zprávu, dobré ráno.
2: Ale tak já jsem do 23 vždycky chtěl být taxikář, jako taťka. Ale nakonec jsem se hlásil na automechanika, tam mě nevzali, tak mě vzali na autoklempíře. No a teď dělám automechanika, no, takže asi tak.
1: No vidíš.
2: A co bych chtěl dělat, já bych se nejradši připil k té vaší ranní dvojce, takže kdybyste někdy dělali nějaký nábory, tak mi pošlete dotazník, já se rád přidám.
1: Že bychom tu byli ve třech, jo? No, tak jako zpráva, že výhledově hledáme, ale to nevím, jestli to není pro tebe moc nuda.
0: Já bych chtěl jenom asi říct, že jako autoklempíř a jako automechanik se 100% uživíš líp.
1: Jo, tak to asi jo.
0: Tak, jo, prvé,
1: a vždycky
0: prvé
1: bude
0: řadě.
1: Do čeho píchnout, že?
0: V prvé řadě, přesně. Taky se mi líbí Aneška, která píše, že by svoji práci neměnila, ale nikdy by jí nenapadlo, že bude dělat prodejce. Jakože jak prodejce, to já nechápu.
1: Obchodního zástupce nebo?
0: Je to asi jo.
1: Tak si vysvětlete si to.
0: Tak Aneško, napiš, jako jak prodejce, co prodáváš?
1: A Barča je smutná, protože celý život toužila dělat cukrařinu, respektive fakt jako vyrábět dobroty, ale když se měla rozhodovat, tak je přišly na intolerance a bohužel má smůlu, protože vzhledem k tomu, že podle lékařů nemůže ochutnávat,
0: no,
1: tak tím pádem to nemůže ani studovat.
0: Ty, ale to je hrozný pešek. Jako toto je prostě, tak jenom si to představ, to neštěstí, tu smůlu.
1: Tak jsou dvě možnosti, že? Buď to si pojede svojí cestou, vystuduje třeba něco jiného a bude to dělat jako hobby. A tam už to bude jako na ní a časem se třeba vypracuje na tu profi úroveň.
0: Ano.
1: A nebo pochopí, že ta její cesta má popravu vést jinudy.
0: A nebo bude originální a bude všechny ty přípravky, jo, všechny ty dorty, zákusky, všechny ty dezerty
1: bez koštu,
0: připravovat.
1: Jo?
0: Ne, to ne, to by byla odvážná spíš, ale
1: spíš ti, co to kupujou.
0: Tak, ale že by jako připravila variantu jako třeba barčiny, jak to bylo, barčiny dezerty, které by byly jako prostě free. Všechno.
1: Ale to už je, gluten to samozřejmě free, jako Barča může,
0: laktos,
1: protože no,
0: jako rozumíš, bez laktozy, bez
1: všeho. Už je spousta takových jako zaměřených slečen a vlastně celkově i firem, které takhle připravujou cukrařinu třeba, jo, bez laktózy, bez slepku. Jde to? Tak co by
0: tak
1: ne?
0: Barčo, tak to
1: akorát jako na té škole se takhle ještě nevaří, nebo nepřipravuje, že?
0: To je škoda,
1: jako,
0: ale
1: tam ještě pracuješ s klasickými.
0: Vidíš, to je business model, Barčo. No. Otevři školu, obor, cukrář, bez laktózy a lepku.
3: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Víkend na chatě, stylově. Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Máte rádi divadlo a humor?
6: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
5: Uvedeme francouzskou komedii Tik-tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
6: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
5: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
6: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
7: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
8: Ahoj Ostravo, zdraví tě buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Šorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Kulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci After Party s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10. Sobota 20. června Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
9: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Polary Group.
10: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
9: Kontaktujte polary.cz.
11: Fresh Radio.
12: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
13: All day, every day.

0: Gigi. Gigi de Agostino, dobré ráno, přejeme Le Passion, Le Passion, asi jo, ne, a tak jak jinak, La Passion?
1: Konec hlášení v cizím možná, jazyce.
0: Dobře. La Passion možná by
2: pojďme,
0: se ještě.
2: Pojďme zase po ostravský.
0: Po ostravský, dobré ráno, přejeme. Tož zdárné. To asi po ostravsky, no tak
2: tam, že jo.
0: 5 minut po 7:30 vám přejeme pěkné klidné ráno, pozor, my už teď můžeme ohlásit tu radostnou zprávu, že se blíží opět kvíz naopak.
2: Ano, je to tak, máme finalistu ze včera,
0: máme.
2: O co hrajeme v pátek?
0: No, hrajeme o krásný sestřih u kluků, kteří si říkají Men's Vision Barber. Mimochodem pobočku mají v Ostravě, a to hned dvakrát, v centru města a v Porubě. A kdybyste náhodou byli od hor, tak si můžete zajet na pěkný střih a senzační servis o vaše... o vaši hlavu, pánové, do Frýdku místku.
2: Já jsem říkala, že máme finalistu, ale vlastně my máme finalistku, protože včera se probojovala Kateřina.
0: No ale pozor, ta říkala, že její poukaz, který možná v pátek vyhraje, dá buď svému muži,
2: ano,
0: anebo svému synovi.
2: Přesně to tak.
0: Takže vy dneska můžete být na tom úplně stejně, jenom podotýkáme, je důležité, abyste si hlídali ten kód, nebo ne kód, ten signál, který je takzvaně propustkou do našeho éteru. Když zavoláte, dostanete se do kvízu naopak, zodpovíte na 10 otázek špatně, máte na to 1 minutu, když to stihnete, jste v pátečním finále.
2: Nic víc, nic mín. Tak buďte ve střehu, jdeme na to.
0: Ještě Mikaela. ne, až za chvilku. Jo?
2: Ostravo, mimochodem Mikaela je jedna z hvězd, které budou letos vystupovat na festivale Beats for Love, taky, víš to?
0: Wow.
2: Mimochodem v pátek den z Beats for Love
0: já
2: budeme...
0: Já nevěřím tomu, že mám tu čest s ní vysílat na jedné rádiové stanici. Wow!
2: V pátek hosté, top vychytávky, rozhovory, poslouchejte, protože budeme hrát i o lístky na Beats for Love.
0: Já jsem hotový.
2: Mikaela, pojď.

0: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklad Heřmanice.cz.
1: No, super.
2: Co no super?
1: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
2: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz. Montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Nejlepší snídaňové menu v Metropoli. Bon Appetit. Bon Appetit. Monika Dudová a Honza Pernic.

0: telefonu možná někoho. Dobré ráno.
1: Ahoj, dobré ráno, tady Martina.
2: Ahoj, Martino.
0: Další žena, teda jako dámy. Wow, tak jak tady vždycky trpíme tím, a Moni, říkáme si to dost často, volej nám jenom pánové, tak je úterý a nám v tomto týdnu volá druhá žena.
2: Tak dobré si to pojďme žít, jo. Pojďme ji připravit, Martiu, na to, aby odpovídala pokud možno špatně, 10 otázek, potřebujeme slyšet lež, ok?
1: Ano.
0: Tak Martinko, jo. Odkud si ještě nám jenom řekni, prosím.
1: Z Ostravy.
0: Výborně, tak to tě zdravíme, to je kousek. A teď jdeme na to. Připravená, můžeme?
1: Ano, můžeme.
0: Jdeme.
3: Kvíz naopak. Kvíz naopak.
0: Tak Marťo, co je větší, čmelák nebo ježek?
1: Větší čmelák.
2: Výborně, co je to jojo, Marťo?
1: To je míč.
2: Dobře.
0: Já mám tak ráda. To svůj jeden, jojo, pardon, aha, jo. Co znamená v překladu I love you?
1: Nesnáším tě.
2: Které město nepatří do Moravskoslezského kraje? Most, Brno, Ostrava.
1: Ostrava.
2: Výborně.
0: Je dneska pondělí.
1: Ano.
2: Co je méně? 4×2 a nebo 4+3?
1: 4×2.
2: Výborně.
0: Marťo, kdo je to pesimista?
2: Může být. Kolik písmen má slovo autobus?
1: 48.
2: Dobře.
0: Růže je květina nebo zvíře?
1: To je květina.
2: Výborně. No. Neopravíš se? Marťo?
1: Ano? Ano?
2: Růže je květina, no.
0: Nebo zvíře?
1: Růže je... Ježišmarja, já jsem zase zavotala. Růže je zvíře.
2: No,
0: výborně.
2: A doplně poctivého.
1: Ještě jednou.
2: Poctivého.
0: Honzu.
2: Doplň poctivého, jak je to dál?
1: Poctivého. Honzu nenajdeš.
2: Dobře, může být, jo. Ono je to původně nepálí, ale...
0: Pěkně díky teda.
2: No teda, Marťo, já nevím, my zavíráme všechny oči, co máme.
0: Počkej, tak já zavřu taky. Marťo, řekni něco sexy.
1: Co mám říct, něco sexy?
0: Něco, co je sexy, řekni něco, co je sexy,
2: prosím.
0: Musíš
2: se vykoupit prostě,
0: pojď.
2: Protože jinak to nepůjde.
1: Ještě jednou?
0: Řekni, Marťo, něco, co je sexy, musíš se vykoupit z toho teď.
1: Musím se vykoupit. Sexy je můj muž.
0: Takže tím pádem zkus to někdy jindy a děkujeme, že jsi zavolala.
1: Tak jo, ahoj.
0: Ahoj, Martinko, měj se, čau.
2: Tak, papa.
0: Ale byla výborná.
2: Byla šikovná.
0: Byla výborná.
2: No,
0: Marťo, pokud posloucháš ještě teď, tak jako velké díky, klobouk dolů, ale teda jako já jsem myslel, že řekneš třeba, já nevím, párek v rohlíku. Víš, jako sexy ženským
2: jako
0: hlasem.
2: Ale zase víš co, ona nechtěla lhát, že? Už potom.
0: Jo, já chápu, no. Bylo jí to nekomfortní, to šlo vidět. Hele, ale byla dobrá. Prostě, Marťo, díky moc, zkus to příště, věříme, že to příště, co? Že to příště vyjde. No a kvíz naopak opět zítra, tak buďte s námi a volejte. Držíme palcem.
3: Kvíz naopak.

0: Společně s Davidem Guettou jim to prostě jde. Ještě pozor, k sobě přibrali Afrojacka a vyšlo toto, Awake Tonight. Super věc, mimochodem je to fresh track, který vám v českém éteru hrajeme 100% a zaručeně jako první rádio. No, tak jen abyste věděli.
1: Minuta po osmé, dáme počasí.
0: Počasí. Jsi jak vypravěč.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
0: Tedy děkujeme pěkně. Pozor, pokud si myslíte, že dneska bude pršet nebo vám to tak připadá, tak ne. V Ostravě dneska polojasno, později odpoledne možná oblačnost, ale dešťové přehánky pouze ojediněle. Teploty je nejvyšší od 23 do 25 stupňů Celsia. Na horách dneska bude o něco chladněji, teploty do 20. No a tam si pro jistotu deštník s sebou vezměte.
2: Fresh
1: zprávy.
2: Fresh zprávy.
1: A teď už zprávy. 3 ze 4 českých obětí nedělní srážky lodí v Chorvatsku byly obyvatelé Bolatic na Opavsku. Informaci včera potvrdilo vedení obce. K nehodě 14-metrové plachetnice a katamaránu došlo v průlivu Splitská brána. Na palubě plavidla bylo celkem 8 občanů České republiky. 4 z nich nepřežili. Krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava připomnělo Světový den dárců krve. Pro pravidelné i nové dárce připravilo speciální program jako poděkování. Krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava můžete navštívit každý všední den. Prvodárci nejlépe v ranních hodinách. Zlatá tretra Ostrava nabízí velkou podívanou. 65. ročník světového mítingu ozdobí souboj aktuálně nejrychlejších sprinterů planety, kteří se na unikátní trati 150 metrů pokusí o světový rekord. Těšíme se ale i na oštěpaře, budou útočit na 90 metrů.
2: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava.
0: No a pěkné ráno, 2 minuty po 8 hodině, kontrolujeme taky silnice v metropoli, děkujeme za vzkazy a aktualizace. Píše nám například Benny, na dálnici z Bohumína směrem na Ostravu už odpočívadla velká nehoda, dálnice stojí, raději projeďte jinou trasou. Poslední informace zní tak, že už to pomaličku začíná policie pouštět, ta je tedy na místě, já upřesním, že se jedná o dálnici D1 368,5 km ve směru na Ostravu, se srazilo nákladní auto s osobním, na místě je policie a hasiči, tak počítejte, že se bude projíždět jedním jízdním pruhem, a to s omezením. Pozor, taky si dávejte, pokud projíždíte křižovatkou Nová Ves Vodárna, klasické zdržení, ale nic zásadního se neděje. Další informace nám můžete i nadále hlásit na telefonní a WhatsAppové číslo 77337136.
2: Doprava.
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Stegosaura!
6: Vteřinku, jenom něco pošlu.
5: On chodí. Jde k nám.
6: Jo, už to skoro mám.
5: Je, ty seš ale roztomilej.
6: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
7: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
8: Moje auto mě reprezentuje.
9: Automička IMO.
8: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
9: Automička IMO.
8: Perfektně umyté auto od 109 korun.
9: Automička IMO.
8: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
9: Automička IMO.
8: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
10: Máte rádi divadlo a humor?
11: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
10: Uvedeme francouzskou komedii Tik Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
11: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
10: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
11: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
12: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.
13: Bon appetit.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Vlastně už jsme na to naráželi, Honzi, v minulé hodině, kdy já jsem oslavně říkala, je 16. června, blíží se konec roku a měla jsem sdělení jasná, pak jsme to zakecali budoucím povoláním mého syna, pamatuješ, jo?
1: Ano, ano.
0: Tak proč já jsem tak poukazovala na to, že se blíží konec školního roku?
1: No, že prázdniny přicházejí, ne? Nebo...
0: Jednak a s tím spojené změny, že jízdních řádů.
1: Aha.
0: Takže od neděle, prosím vás, pojedou vlaky podle upraveného jízdního řádu. A budou tak platit až do prosince.
1: No jo, to je něco, 12. co se, hele, to je něco, co se děje každý rok. Prostě bohužel dvakrát ročně se to vždycky, nebo minimálně tedy jednou ročně se to vždycky změní. Co je ale důležité vypíchnout, že nebude se to týkat jenom vlaku, ale i autobusu, jo, to je pozor. A ještě jedna věc, která by možná mohla zajímat Ostraváky, a nejen Ostraváky, ale třeba i tebe. Protože
0: no,
1: od 1.7. se taky mění jízdní řády městské hromadné dopravy tady u nás v Ostravě.
0: No, jo? Je to tak, protože dětí bude méně.
1: Přesně.
0: Tramvaje nebudou tak vytížené.
1: Bude toho méně, na druhou stranu zase pozor, jo, vytížené tramvaje a autobusy budou tak či tak, protože čeká se nával turistů, festivaly
0: jasně,
1: a tak dále.
0: Jasně, ale dětí pravidelných odpadne.
1: Ty školní linky vlastně
0: to
1: víceméně.
0: Já to mám ráda to období, protože dívejte, já i takhle nasedám prakticky skoro na konečné, to druhou zastávku od konečné a vždycky si tak nějak sednu, ale jsou dny, kdy už na té druhé zastávce od konečné je přetlak.
1: To není, no jo. Jasně, no.
0: A takhle, prostě vím,
1: pohoda.
0: Že si sednu, že?
1: Pohoda. Jo, ale to ti přeju, to ti přeju. Jenom jo, informace tak. Pro vás, pro posluchače, kteří nás posloucháte nejčastěji třeba z vlaku, tak na to si prostě dejte pozor. Ať zbytečně, víš, říká se, že zvyk je železná košile, ale pozor, v tomhle případě...
0: Párkrát jim to ujede, to jak já, párkrát mi to ujede a pak vím.
1: No, mi to taky párkrát ujelo, no a... Stálo to za
0: nic. Bez následku zatím, buď rád, dokud ti nikdo nevolá.
1: Doufám.
0: A neřekne, Honzo, vzpomínáš si na mě? Já bych potřebovala s tebou mluvit. Tak až takhle ti začne nějaký hovor, Honzi.
1: Tak může začít panika.
0: Tak ti to fakt ujelo.
1: Okay.

0: přejeme. A lístky neseme.
1: Vinčujeme vám.
0: No, to jo.
1: Lístky na Tuning sraz v Trojhalí Karolina pošleme vám.
0: Tuning show Trojhalí už teď o víkendu. Sobota, neděle, kromě stage, kde se budou řešit auta, tak tam bude taky stage. Taková food zóna, takže se krásně napapáte. Jinými slovy, chlapi si užijou auta a ženy...
1: Třeba nějaké jídlo a pití.
0: Třeba.
1: My jsme včera rozdali v raním Bon Appetit dva lístky na tuto akci, která se koná už teď o víkendu. Je třeba ještě zmínit, že vstup je samozřejmě spoplatněn, protože je to velká akce. Uvidíte tam spoustu aut, které, pozor, nebudou jen tamní, ale dorazí i z jiných států. Takže věřte tomu, že pestrost na tom v úvozovkách parkovišti bude senzační. Kromě toho i skvělé jídlo v rámci food festivalu a my vám tady teď v tuto chvíli rozdáme dva volňásky na Tuning Show, Tuning Sraz a Food Festival, který se koná v Trojhalí Karolina.
0: Tenhle Cars and Food Festival bude i plný, řekněme, nějakých jako rád rozhovorů, typů. No a protože bychom si ohledně těch lístků chtěli pokecat i my, tak byste si měli připravit mobily. Budeme potřebovat hlasovkou říct.
1: Kde nebo co je to klaxon?
0: Co je to klaxon?
1: Chceme originální, možná klidně i trošku vtipnou odpověď, abyste
0: ideálně
1: nám nahlásili na náš WhatsApp. Co je to klaxon?
2: Pošli hlasovku 77 337 136.
1: Nejoriginálnější, nejrychlejší a ta nejlepší odpověď už za chviličku dostane od nás dva lístky.
0: Ale tak jaká? Nejrychlejší nebo nejoriginálnější?
1: Všechno dohromady.
0: Jako musí...
1: Všechno dohromady. Musí to splňovat úplně všechno, co jsem teď řekl.
0: Tak to metěčka. Prosím vás, tak jako pošlete a my z toho vybereme, jo? Takhle jsme to mysleli.
1: Tak pojďte na to, čekáme. Go. Právě teď jsme spustili soutěž. I dnes rozdáváme dva lístky na Tuning Sraz.
2: Pošli hlasovku 77 337 136.
3: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.

0: strach nezažiješ. Těšit se můžeš na robotického psa, tank Leopard 2, biatlonovou střelnici, gyroskop se simulací přetížení i spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Požádat o ruku stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
6: Fresh Radio.
7: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
8: All day, every day.

0: show Trojhalí, sobota, neděle. Je to Cars and Food Festival a další z vás tam budou moci přijít zadáčo.
1: Jo, my jsme se totiž dneska v raním Bon Appetit dali, co je to klaxon, a chtěli jsme tu nejoriginálnější a vlastně nejlepší hlasovou zprávu. Dobré ráno, pojďme si tedy společně projet, jaké tady máme varianty. Varianta číslo 1 je Lukáš. Lukáši?
2: Čus, to je ten bazmek, který nesmíte používat, když jedete kolem městské nemocnice na Fifejdách.
0: Aha, dobře.
1: Výborně, to je originální. Pak
0: co
1: je tady
0: dál?
1: Jedna zpráva od Honzy, ten píše: ahoj, klaxon je švédský hokejista. Děkujeme, dobré ráno, přejeme taky Danovi.
2: Klaxon je taková ta věc, kterou můžete dělat tutut na neukázněné řidiče.
1: Rozumíme, fixujeme.
0: Pojďme si rád ještě.
1: Radima.
2: Klaxon, to je trumpeta automobilová.
0: Ahoj, Ráďo, to je můj Ráďa.
1: To je tvůj Ráďa.
0: To je můj Ráďa.
1: Teda, ale to je.
0: On schválně změnil hlas, protože si myslel, že nepoznám svého muže.
1: To je sympatiáček, teda.
2: Klaxon, to je trumpeta automobilová.
1: A on je od Ostravy asi, že?
0: Jo, on si rád hraje na Ostraváka.
1: Tak jo, Martin posílá svou zprávu. Tak pojďme dát si poslední, jo, ať zas toho není hodně na vybrání. Tak pojďme, poslední.
0: Tak pojďme.
3: Dobré ráno, vážení. Takže za mě je klaxon takové to, co mi způsobí stres, když to slyším ze zadu někde třeba na křižovatce. Ale zároveň mi to udělá velikou radost, když ho můžu použít. Pokud se nepletu, tak mám pocit, ale to je fakt jako domněnka, že se nachází někde na volantu. Takže to je jako takový můj hrubý laický odhad.
1: Tak pozor, Martine, já tě chci s tvým hrubým laickým odhadem vyvést z míry, protože třeba některé autobusy mají klaxon jakoby u té páčky na levé straně na zatlačení. Jo. Pozor na to.
0: Ale jak to pronesl opravdu dobré jako ráno, s vážením, přesně.
1: Dobré
0: s
1: ráno, vážením, vážení. Takže vážený Martine, děkujeme. Tak co, tak komu dáme dva
0: lístky? Je to těžké, mně se to líbilo, asi všechno oceňuju, že
1: Mane, dívej,
0: se protekčně
1: tvému mužovi, bohužel.
0: Ne, můj muž tady není o víkendu.
1: Takže diskvalifikace, automaticky. Klaxon byl originální jako švédský hokejista, ale bohužel nebyla to hlasová zpráva, my jsme na tom trošku lpěli. Jo?
0: Aha, přesně tak.
1: Takže já bych to viděl, řekni stop,
0: ne,
1: prostě
0: je
1: to bude nejjednodušší. Pojď.
0: Projď to několikrát, ať
1: no
0: to není hned.
1: Já to projíždím dokola furt, pojď. Stop, řekni už stop.
0: Stop.
3: Dobré ráno, vážení, takže za mě je klaxon takové to, co mi způsobí stres, když to slyším ze zadu někde třeba na křižovatce.
1: Okay.
3: Ale zároveň mi to udělá velikou radost, když ho můžu použít. A pokud se nepletu, tak mám pocit, ale to je fakt jako domněnka, že se nachází někde na volantu. Takže to je jako takový můj hrubý laický odhad.
1: Tak děkujeme.
0: Děkujeme.
1: Martin s koncovým číslem 081.
0: Martin 081 vyhrál dva vstupy na tuning show Trojhalí teď o víkendu, jo? V sobotu, v neděli. Gratulujeme
1: a užij si to, užij si auta, užij si dobré jídlo, užij si dobré pití. A
0: klaxon, až ho budeš používat.
1: A hlavně klaxon. Moni, udělej klaxon, ukaž, jak dělá klaxon.
0: Honzíku,
1: tutut.
0: Já klaxon nepotřebuju.
1: Proč ne?
0: Já se stačí špatně podívat a ani troubit nemusím.
1: A všichni ujíbají sami.
4: Kvíz? Naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
5: Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Radegastův Šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
4: Vyhrávej skvělé ceny!
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
7: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
8: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava CZ.
9: Co se mu stalo?
10: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
11: Tohle jsem fakt nečekal.
12: Kontaktujte polary.cz.
7: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
13: No, super.
14: Co no, super?
13: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
7: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
15: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio.
16: Buď

0: Olivia Rín a také Fresh Radio raní Bon Appetit, Monika Rudová,
1: Honza Pernický
0: a také vy, Frešáci, dobré ráno.
1: A také mistrovství světa ve fotbale, kde excelujeme, kde jsme po 20 letech, excelovat možná ještě budeme mít šanci, viď?
0: Ano, to přijde teprve.
1: Doufáme v tom.
0: To teprve přijde.
1: To třeba přijde, ovšem zatím tam exceluje někdo úplně jiný.
0: A ani ne ve fotbale. Ani ne ve fotbale.
1: Ani to není fotbalem, přesně, protože japonský národní tým se po remíze s Nizozemskem stal virálním, ale ne tentokrát kvůli gólu, ale kvůli tomu, jakém stavu byla šatna, když ji opustili fotbalisté.
0: Ano. Jinými slovy, my víme a viděli jsme fotky přímo z tamní šatny, že japonští reprezentanti po sobě uklidili víc, než by se očekávalo.
1: No tak víc, než minimálně uklízíme my, protože hráči po sobě nechali naprosto pořádek, ale tím způsobem, že oni měli ty ručníky po sobě složeny.
0: V komínku.
1: Jo, takhle fotbalisté opustili svou šatnu.
0: To je nádhera. Tak pozor, je to důkaz slušné výchovy, respektu k ostatním a to se prostě cení. Mě by zajímalo, jak vypadá šatna po českých hráčích.
1: Fotky nejsou k dispozici.
0: Tak co třeba šatna Američanů?
1: Fotky nejsou k dispozici.
0: Takže se
1: asi nevynikají.
0: Respektive možná, kdyby tam ty fotky k dispozici byly, tak bychom řešili přesný opak než japonskou situaci.
1: A je fakt, že možná, když se to stalo tak virálním, tak třeba začnou postovat ty týmy všechny. Jo?
0: A jak to vypadá v šatně?
1: Přesně, obrázky ze svých
0: ty. A myslíš, že si třeba i sami vyprali Japonci?
1: Oni?
0: No.
1: Určitě.
0: Určitě. Na válše.
1: Taky.
0: Možná
1: jsou to ukáznění, že do té sprchy lezou přímo v tom dresu.
0: Sushi?
1: A perou za pochodu.
0: I máky.
1: Tak jo, to vás to bavilo.
0: No nic, tak tohle je od nás asi vše dneska už. Víkend, Ariana Grande právě teď a my se na vás s Mončou Rudovou budeme těšit opět zítra. Budeme tady v 6 hodin.
1: Tak čau.
0: Ahoj.

0: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
2: Hezké dobré dopoledne, 9 hodin 1 minuta k tomu, co se počasí týče, tak sledujeme to a víme, že polojasno by mohlo vydržet zhruba do odpoledne, později odpoledne a na večer spíše oblačno. Ojedinělé v Ostravě i dešťové srážky, ale s tím bych úplně nepočítal. Maximální teploty 23 až 25 stupňů Celsia. Pokud se dnes chystáte třeba na hory, tak počítejte, že v Beskydech teploty v maximálech kolem 20. V noci nám rtuť teploměru klesne k 12.
1: Fresh zprávy.
3: Prošetřuje se úmrtí mladého muže z Karvinska. Zemřel v havířovské nemocnici, kam byl převezen po intoxikaci pravděpodobně související s užitím kratomu. Policie ani zdravotnické zařízení případ blíže nekomentovali. Lvy, ale taky další velké kočky žijí v ostravské zoologické zahradě ve starých nevyhovujících prostorách pavilonu Indické šelmy. Zahrada proto ve spolupráci s městem pro ně připravuje moderní chovatelskou expozici s obrovskou voliérou. Na jejím financování se mohou podílet i lidé, a to prostřednictvím sbírky. Letošní Folklore Fest Paskově uvítá regionální, ale i zahraniční folklorní soubory. Tuto sobotu do Paskovského zámeckého parku dorazí soubor z Polska, ale i z Peru. Těšit se můžete taky na tvořivé stánky pro děti, školu tance, soutěže a občerstvení. Tři jezdci městské policie Ostrava se zúčastnili 27. ročníku mezinárodního policejního mistrovství České republiky. V mezinárodní konkurenci 28 jezdců slavili úspěch hnedka několikrát. Vybojovali zlato v parkouru a stříbro v Grand Prix. Gratulujeme.
0: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
2: Ještě stále počítejte se zdržením na dálnici D1 ve 367,5 kilometru směrem na Ostravu od Polska, kde se srazilo nákladní auto s osobním, byl uzavřený celý jeden jízdní pruh a na místě jsou stále ještě policisté a hasiči. Pozor si taky dávejte na Výškovické ulici, směrem dále potom do Výškovic nebo do Starých Výškovic. U hotelového domu DMH stojí policie a hasiči. Průjezd je v pohodě, ale pro jistotu, abyste do nich nevletěli. Opatrně, přejeme šťastnou cestu a buďte s Freshem i nadále.
0: Doprava.
4: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
5: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny z blízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
7: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
8: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
4: Kontaktujte polary.cz.
9: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
10: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
7: Dab FM anebo apka.

Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track. Let's play football.

0: Marikou. Na Fresh Radio.
1: Cameron Diaz, ktorú naši fanúšikovia poznajú z filmov Charlieho Anjeli, niečo na téma rieči, prázdniny, sa v posledných rokoch stiahla z Hollywoodu. A samozrejme, aby sa venovala rodine. V rozhovore pre magazín OK, ale prezradila, ako sa vyrovnala s nástrahami materstva vo vyššom veku. Ako viete, kráska zo snímky Maska má aktuálne 53 rokov a v posledných rokoch sa stiahla z filmových štúdií, aby sa naplno venovala svojej rodine. Kráska po 10-ročnej prestávke počas minulého roka opäť prišla k filmu po boku Keanu Reevesa, teda vrátila sa do filmového sveta, trošku pocitujem. To, že to stále môžem robiť na takej vysokej úrovni s ľuďmi, ako je Keanu Reeves, je pre mňa vzrušujúce. Som rada, že som si dala prestávku a mohla som sa sústrediť na rodinu a časť môjho života, ktorá pre mňa toľko znamená, ale stále to milujem, je to najlepšia práca na svete. No, herečka si materstvo vraj užívala plnými dúškami a túto etapu života označila ako tú najlepšiu. Napriek tomu odhalila, že je to mimoriadne náročné. Snažím sa len zostať naživé, rovnako ako každá iná matka. Tak ja teda neviem, ale pamätám si, keď som v Škandále, možno je to nejaký ten rok späť, hovorila, že už proste vo svete filmu existovať vôbec nechce, že už toho má plné zuby. Ale každý môže zmeniť svoj názor, či?
0: Škandál s Marikou.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plagáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
7: Ahoj Ostravo, zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Shorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Tulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci After Party s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10. Sobota 20. června Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
8: Letní rande. Stylově.
9: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Marikou. Na Fresh Radio.
1: No a poďme aj do domáceho showbiznisu. Pamätáte si ju ako priateľku Jaromíra Jágra? Áno, Iva Kubelková je stále žiadna modelka a obľúbená moderátorka Showtime. A teraz sa pridala k slávnym matkám, ktoré sa neboja výjsť na predvádzajúce mall s dospelými dcerami. Pred pár dňami Iva Kubelková s dcerami spoločne predvádzali na modnej prehliadke značky Poner. Tá patrí súrodencom Jakubovi a Nicole Ponerovcom a nosia ju mnohé celebrity. Značku si obľúbili aj iné celebritky, ako proste naše. Jakub navrhuje šaty pre priateľku Jaromíra Jágra, modelku Veroniku Kopřivovú, pre modelku Adelu Verešovú, alebo tiež tam mám Gabrielu Partišovú. Oblečenie tejto značky nosí dokonca aj Adela Vincezová a manželka Martina Dejdara, že? No a koncom tohto týždňa mala značka premiéru novej kolekcie na modnej prehliadke v talianskom štýle. No a medzi inými predvádzala aj modelka, samozrejme Iva Kubelková a jej dve dcery. No a návrhári ju požiadali, aby spolu s ňou samozrejme tieto jej krásne dcery vyšli a ukázali sa v plnej paráde. Vyzeralo to úžasne. No ako sa hovorí, krásne geny len tak proste nezapriete.
0: Skandál s Marikou. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Máte rádi divadlo a humor?
5: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
4: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
5: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
4: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
5: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnější

0: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhali.cz.
1: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
2: Stegosaura!
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí, jde k nám.
3: Jo, jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.

0: Doprava.
1: Doprava. Dobré dopoledne. Na cestách se něco málo děje, tak ale jako žádná sláva, bohužel tedy, nebo bohudík, taky by se to tak dalo samozřejmě z jiného pohledu formulovat. Jedna nehoda je v Ostravě na křižovatce ulic Matušky a Herolda, což znamená nějaký ten Bělský les, vlastně kousek od Bily, dvě osobní auta. A druhá komplikace je v trošku hůře popsaném místě na Třinecku, když jedete Oldřichovice, tak směrem na Třinec. U Oldřichovic potkáte nehodu nákladního a osobního auta.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
2: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
4: Co se mu stalo?
5: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
6: Tohle jsem fakt nečekal.
3: Kontaktujte pulari.cz.
7: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Oslavit výročí svatby stylově?
9: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
10: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: Dovolil bych si ještě tak trošku navázat na to téma automoto, protože mě napadla geniální myšlenka. A můžeme si dát takovou anketu spíše možná pro muže. Pro benzínově nebo naftu, i když ne, obecně pro autíčkáře, potažmo autíčkářky, nebudeme řešit jakože jaký prostředek. Co podle vás je největší frajeřina, čím můžete přijet? Jo, a teď opusme hranice, ale samozřejmě v reálných věcech, jo, ale jakože ne každý jezdí autem nebo motorkou, že jo, jsou jiné prostředky. Tak co podle vás, myslíte, je největší frajeřina, když chcete na někoho udělat dojem a jakože jakýmkoliv způsobem? No, když tak hoďte nějaký koment, SMS-ka nebo WhatsApp nebo hlasovka, samozřejmě 773 37 136. Mě totiž napadla geniální myšlenka a jsem zvědavý, jestli se na něčem zhodnu s vámi.
1: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

ale musím malinko skorigovat, protože jako první téměř tradičně napsala naše VV. A napsala, když přijedu vlastním autem, které dokážu uživit. Jako jo, ano, ale já jsem myslel, nebo chtěl jsem popustit úst do fantazii, prostě neřešte, kolik máte peněz, máte všechno, co chcete. Tak čím, jakým dopravním prostředkem nejvíc můžete udělat frajeřinu? Takhle nějak jsem to asi myslel.

0: Jo, i limuzína tady mimochodem jedna došla, ale jak se tak trošku dalo tušit, tak je tady přehlídka Ferrari, Lambo a podobně. Jakože auta, jo. Ty bych přeskočil. Pak tady máme, a to je celkem hezké, romantická večerní výška s přítelkyní, tedy nevím, jestli zrovna po Ostravě, ale rozhodně v kočáru taženém párem bělošů. Pěkně ty, dobře ty. Byl takový vtipný moment. Tady, na Toma Cruise, zásadní letadlem. Koenigsegg, no pozor, tady experta na auta máme. Jo, Koenigsegg, to je dobrá fadařina. Další helikoptéra, to je podobné jako s tím Cruisem. Tuk-tuk, no, to se mě moc líbí, kde na to si kdo vzpomněl. Největší fadařina by byla, kdyby někdo přijel tuk-tukem. Souhlasím. Velokolo, co to je velokolo? Jakože takové to vysoké ze starých časů, jo, jak se na ně skáče z žebříku. Dobře, jako je, tahle moje otázka asi nemá úplně smysl, takže ani odpověď nebude mít úplně smysl, ale co mě napadlo, jak tak denně jezdím do rádia už několik let cestou kolem pivovaru, tak místní znají vlastně ve Střelnici, nebo naproti pivovaru ve Střelnici je zaparkován tank. A tak jsem si říkal, tyjo, co může být větší frajeřina, hypoteticky, když se budou bavit chlapy mezi sebou, já mám takové auto, já mám takové letadlo a teď přijde někdo a řekne, hej, já mám tank. Myslím si, že tank nepřebijete žádnou kartou. A dokonce bych se vsadil, že v Ostravě a v nejbližším širokém okolí je to jediný tank, který, ne vlastně jo, samozřejmě v Darkovičkách stojí a tak různě na památnících, ale tenhle ten tank v Ostravě podle mě je jediný, který patří tady v našem regionu někomu jakože člověku. On, pokud pamatujete, měl takový veselý příběh, kdy ten tank vlastně byl postaven tehdy na truc cestě, která se měla stavět. Ale to je kolik, tak 25 let zpátky, 20? No, hezky ten čas letí. Tak jo, tak děkuju za vaše tipy. Já myslím, že jsme se pobavili, což je hlavní smysl. A tuk-tuk dobrý, bělouši dobrý, tank dobrý, všechno je dobré. Hlavně, že to jezdí.
1: JJ, aneb trocha sarkazmu ještě nikoho nikdy nezabila. JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici.
2: Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby.
1: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
0: Vyhrávej skvělé ceny. Posloucháš Fresh Radio.

0: moje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Ahoj Ostravo, zdraví tě buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Šorn versus Hladun, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Kulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci afterparty s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10, sobota 20. června, Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
7: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Zaž-

0: akcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Fresh Radio.
2: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
3: All day, every day.
4: Co

Já si tak říkám, že bychom možná mohli zavolat do Bílého domu a nabídnout americkému prezidentu okénko u nás, protože už tady máme ostravského starostu, tak si myslím, že to je solidní jakože váha, nebo jak to říct. Že bychom mu věnovali okénko, protože poslední týdny co den to nějakou perlu vystřelí. Aktuální hláška, kterou Donald pronesl, zní: startujte lodě, protože v pátek podepisujeme dohodu. Takhle to zní velmi pozitivně. Teprve v pátek se uvidí, jestli opravdu se na něčem dohodnou. Ale už tady odborníci takzvaně varují. Mimochodem ty jeho projevy přirovnal k jednomu nejmenovanému českému politikovi, který si tak libuje v projeve, který nemá význame. Dobře, nechám toho. Ale zpátky k té myšlence. Odborníci varují, že vlastně ten hormuzský průplav je tak zaminovaný, nebo průliv teda, správně řečeno, je tak zaminovaný, že odhadují, tak 2 měsíce bude trvat, než ho vůbec vyčistí, aby tam ty lodi mohly plavat bezpečně. No, tak jsem zvědavý. Jako, myslím si, že tahle ta situace bude trvat ještě dlouho. Díval jsem se včera naproti nás, naproti budky je benzínka a ceny spadly na nějakých 36 a 38. To jsem říkal, tyjo, co se děje? No, tak jsem zvědavý, jak budou padat dál, když se v pátek podepíše. Už aby to bylo těch 21 nebo 17 korun za litr. To by bylo krásné. Kdy to bylo naposledy? Před 30 lety možná, co?

0: Doprava. Doprava.
1: Zhruba 3 minutky zbývají do 11. hodiny. Máme úterý 16. června. Pro jistotu, kdybyste se náhodou zbudili právě teď po nějaké další pařbě. A na cestách. Dobrá zpráva a špatná zpráva. Dobrá zpráva, nic nového nepřibylo, ale ta špatná samozřejmě několik lidí už dneska trošku zabrčelo, že? Tak zopakujeme. Možná ještě potkáte následky nehody na Třinecku, když jedete z Oldřichovic směrem na Třinec, tak kousíček za městem je, nebo už možná není, následek dopravní nehody osobního a nákladního auta. A stejně tak v Ostravě na Bělském lese ulice nebo křižovatka ulic Matuška a Herolda ubili, taky se tam srazily dvě osobní auta.
0: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Fresh Radio!
3: Como una rosa, rica, sabrosa, la gente que goza, esto es pa' ti. Como una rosa, rica, sabrosa, la gente que goza,

0: yo llego y paro.
1: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhali.cz.
2: Víkend na chatě, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
6: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: JJ na

0: Nabízím zase jedno varování, hlavně možná pokud máte kolem sebe spíše starší, ať už rodiče, kamarády a podobně, tak Česko už zase několik dnů zažívá takový SMS-kový podvodný útok, který vypadá na první pohled tradičně zdařile, protože samozřejmě jako všechno ostatní i podvodníci se neustále vylepšují a vyvíjí. A je to tak, že vám přijde SMS-ka, která zní: v průběhu elektronického motorování silničního provozu bylo zaznamenáno překročení povolené rychlosti vozidlem vedeným ve vaší evidenci. Což zní jako, že si řeknete, aha, zase jsem někde se díval, kochal přírodou. Takže začnete vyplňovat na daném odkaze v SMS-ce, protože to na první pohled vypadá téměř stejně jako stránky opravdu, kde se pokuty platí. Ale už když se člověk podívá na webovku, tak ta webovka většinou končí nějakým nesmyslným třeba .org nebo .cc nebo podobnými doménami, které prostě logicky nemůžou být české. A v průběhu těch informací, které zadáváte, samozřejmě je to vymyšleno tak, abyste neúplně vědomky zadali i přístupové údaje do vašeho bankovnictví, a pak je čas říct penězům pápa. Takže opatrně varujte všechny, ideálně pokud neplatit. Kdo to říkal? Já ne.
1: Buď fresh! Fresh!

to říct, portfolio, nějaké zákeřné podjezdy a mosty, které se musí podjíždět a velmi často se tam zaseknou nějaká auta. My třeba tady v Ostravě máme několik takzvaných myších dír a pochopitelně specialisté jsou na to řidiči Poláci, ale abych se jich trošku zastal, je to i tím, doufejme teda, že u nich se počítá výška kamionu jinak než třeba u nás. Vím, že mi to někdo vysvětloval, že v jedné zemi se počítá výška kamionu od země a v druhé od středu kola, takže pochopitelně to je celkem rozdíl. No ale proč tohle téma? Protože zase máme, ale ne v Ostravě, ale trošku jinde. Dolní Dvořiště na Českokrumlovsku je aktuálně zaseknutý, ale autobus neodhadl, pravděpodobně řidič nerespektoval dopravní značení a řekl si, tam vejdu. No a přišel částečně o střechu, takže je tam teďkom zaseknutý a kvůli toho, jelikož je to moc železniční, tak nejezdí ani vlaky. Budou ho vytahovat, vyprošťovat. A paradoxně, není to český autobus, jo? Abyste chtěli třeba nadávat, tak je rakouský autobus. Rakušáci jeli na výlet do Českého Krumlova. Tak budou mít trošku adrenalinovější výlet, no.

0: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? bezkýdek.cz.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.

Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track. Let's play football.

Ještě tady máme novou informaci k víkendové tragédii, která se stala v Chorvatsku, kdy se srazila plachetnice s tím katamaránem. Asi jste taky viděli to video celé, bez cenzury, jak se říká, jak to tam ta plachetnice prostě naplno napálí, jako by nikdo neřídil. A tak se dá tak trošku očekávat, nebo dalo se očekávat to, co se teď právě oznámilo. Chorvatská prokuratura nařídila dnes dopoledne toxikologický rozbor pro osoby, které řídili, anebo mohli řídit tu plachetnici. A ať už tedy rozbor krve i rozbor moči, protože není jasné, a asi dlouho nebude jasné, co se stalo, že vlastně ta loď tam měla takzvaně na plné pecky. Nevím, jestli z toho rozboru maximálně zjistí, kdo kolik měl v krvi, což se tak trošku u Chorvatsku v létě očekávat dá, samozřejmě. Čímž to neobhajuju, jenom prostě konstatuju. Ale jestli dokážou přijít na to, proč se to stalo, to nevím.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Radegastův Šenk v Nošovicích, špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

Když jsem tady dneska po příchodu vozovka rozebíral tu myšlenku s Tankem, jsem ani netušil, že dneska se s Tankem objeví informace na zpravodajských webech, a to konkrétně. Na olomoucké dálnici dneska jezdily tanky Leopardy české armády. A jsem si chvilku říkal, tyjo, ten tank má 55 tun, nebo 60, nebo kolik, jako co to udělá s tou cestou. Tak prý je všechno v pohodě, protože jednak tam tedy vojáci cvičili manévrování na cestách, ale hlavně prý ty tanky mají speciální botičky a nějaké gumové prostě násady, nebo jak to pojmenovat. Takže víceméně nehrozí, že by díky těm násadem nebo díky těm patkám nějak tu cestu zničili. No, tak budem tomu věřit, co nám jiného zbývá, že? 55 tun, ty jo, nevím. Fresh Radio.

0: Růžový son. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Buongiorno, amici. Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Ahoj Ostravo, zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Shorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Tulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci afterparty s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10, sobota 20. června, Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
5: Ty analogu bye bye. Fresh jede i na DAB+.

Pár dnů zpátky měla svatbu, no. A pozvánku jsem čekal, jako nepřišla, tak jako nevadí, no, se na to. Ale zůstaneme u slavných žen a půjdeme k jedné z nejslavnějších modelek té první vlny z 90. Tyra Banks, která už několik let provozovala, nevím ještě, jestli stále provozuje svou reality show o modelkách, tak se nechala ukecat Netflixem, aby natočili dokument o jejím životě a o té show. A když ho natočil Netflix, tak jelikož v tom dokumentu nevychází moc dobře, naopak vychází jako pěkná mr... Víte co? Tak hned se Tyra ozvala a chystá žalobu na Netflix, protože prý Netflix účelově sestříhal ty záběry tak, aby z toho vyšla negativně. A pochopitelně žádá několik kulatých milionů. No a Netflix říká, hele, ale to si všechno řekla ty, my jsme nic nestříhali v tom slova smyslu, my jsme jenom vyhodili ty záběry, které nám přišly zbytečné. A jsem zvědavý, no, jako díval jsem se možná na půlku jednoho dílu ze zvědavosti. Jednak to byla na můj vkus poměrně nuda a druhá furt tam po někom peskovala, celá já.

0: Doprava. Doprava.
1: A nebo taky bla bla bla bla bla bla bla. To by mi šlo. Blíží se poledne. Dvě nehody, když u té jedné si nejsem jistý, jestli je opravdu nová, takže nová určitě je nehoda v Horních Tošanovicích na Frýdecku, přímo ve městě na křižovatce před restauračním zařízením Ječmínek, dvě osobní auta. A mám zpátky v systému nehodu, kterou už jsem oznamoval dvakrát, ale je u ní nový čas, tak pravděpodobně na stejném místě, tedy Ostrava Bělský les, křižovatka ulic Matuška Herolda, je pravděpodobně další nová nehoda. Co jsou děci dneska?

0: nových atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí, jde k nám.
3: Jo, jo, už to skoro mám.
4: Je, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
6: Siesta.

0: počasí a bude ještě hodně horko, teda aspoň do toho pátku, soboty. Tak uvidíme, jestli ta předpověď vyjde, nicméně je třeba se na to pomalu připravit. Už se mi líbí i to nastavení toho přemýšlení některých profesí, třeba učitelů nebo učitelek. Už jsem na jednom Instagramu někde paní učitelky viděl takovéto 2 měsíce prázdnin is loading. Už se to prostě chystá. No tak to nějak zvládneme. Do dobrého odpoledního času dáme i pár zásadních věcí, takže 50 Cent anebo třeba Mike Posner. Už teď na Freshi.
1: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: Pokud sledujete fotbalové mistrovství světa, tak možná jste rádi, že nepatříte třeba mezi sázkaře, protože některé ty výsledky i v rámci včerejších zápasů asi nahrávaly hlavně sázkovým kancelářím, protože kdo by čekal, že Španělsko Kapverdy skončí 0-0 a stejně tak Belgie Egypt 1-1. Je to takový šampionát docela zajímavých výsledků v některých případech. Myslím, že do povědomí se dostalo docela slušně i Japonsko. A to je vlastně shodou okolností téma, které se řešilo v dnešním Bon Appetit. Best of
1: Fresh. Ani to není fotbalem, přesně, protože japonský národní tým se po remíze s Nizozemskem stal virálním, ale ne tentokrát kvůli gólu, ale kvůli tomu, jakém stavu byla šatna, když ji opustili.
2: Jinými slovy, my víme a viděli jsme fotky přímo z tamní šatny, že japonští reprezentanti po sobě uklidili víc, než by se očekávalo.
1: No tak víc, než minimálně uklízíme my, protože hráči po sobě nechali naprosto pořádek. Oni měli ty ručníky po sobě složeny.
2: V komínku.
1: Jo, takhle fotbalisté opustili svou šatnu.
2: To je nádhera. Tak pozor, je to důkaz slušné výchovy, respektu k ostatním a to se prostě cení. Myslíš, že si třeba i sami vybrali Japonci?
1: Oni?
2: No.
1: Určitě.
2: Určitě. Na válše.
1: Taky. Možná jsou to ukáznění, že do té sprchy lezou přímo v tom dresu.
2: Sushi?
1: A perou za pochodu.
2: I máky. Best of Fresh.
3: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love. Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád. Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Sabina Carpenter a Man Child, tady je Siesta na Freši, teď bude řeč o bohatých lidech, takže nikdo asi z nás teďkom nebude zmíněný, ale mám samozřejmě na mysli Elona Muska a jeho vstup jeho firmy společnosti SpaceX na burzu. Díky tomu a díky tomu, jak to teď roste v těch prvních dnech uvedení na burze, se stal Musk prvním dolarovým bilionářem na světě. Jenom pro představu, na konci minulého týdne odhadovala jedna renomovaná společnost hodnotu Muskova majetku asi na 26,4 biliony korun. Jenom pro představu, třeba druhý je s velkým odstupem spoluzakladatel firmy Google Larry Page, jehož majetek Bloomberg vyčíslil asi na 314 miliard dolarů. Jsou to teda věci, uvidíme, jak ten růst bude dlouho trvat, jestli to třeba zase naopak nenabere směr někam dolů. Už jsme takové případy zažili, no ale gratulujeme. Musí jít pěkný pocit, 26 bilionů korun.
1: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: Ahoj Ostravo, zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Shorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Kulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci After Party s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10. Sobota 20. června. Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
1: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Růžový sloup. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Požádat o ruku stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
7: Máte rádi divadlo a humor?
8: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
7: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
8: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
7: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
8: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
9: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
10: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Joel Corey a taky Becky Hill a History, jste na Freshi, ladíte siestu, začíná nám éra dovolených a některých určitě i leteckých. Pokud vám nevyjde dostavit se včas na odbavení letadla, tak určitě nedělejte to, co udělal jeden muž na Madejře. Ten nestíhal letadlo, odlet letadla byl naplánovaný na 6 hodin 20 minut ráno. Pán zřejmě zaspal, protože logicky v rámci toho by měl být na letišti kolem 4:45 s dostatečným předstihem. On to nestíhal, tenhle ku podivu 60-letý muž, a tak se vůbec nezabýval tím, že by se nějak snažil do letadla dostat ještě přes odbavovací halu a zdržovat se. Normálně běžel, přelezl plot a běžel po runway, aby stihl to letadlo, které už se připravovalo ke startu. Naštěstí svého cíle nedosáhl, protože ho zadržela samozřejmě ochranka letiště a místo toho, aby odletěl, teď bude vysvětlovat celou záležitost na policii. No prostě nebyl to dobrý nápad. Fresh
1: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Doprava. Doprava.
1: Pár minut po 13. hodině, aktuální doprava v Ostravě. Pozor si dejte v ulici Nákupní v Ostravě na křižovatce s ulicí Výškovická. Tam je nehoda, kde zhruba před půl hodinou havarovala dvě osobní auta. Na místě to řeší policie, takže opatrně. A podobný čas měla i další nehoda, tentokrát v ulici Opavská v Ostravě Porubě. Je to za křižovatkou s ulicí 17. listopadu. I tady se srazila dvě osobní auta a stále probíhá došetřování nehody. Tak jezděte opatrně.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Mami, mami, mimino stegosaura.
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí, jde k nám.
4: Jo, jo, už to skoro mám.
3: Je, yeah, ty seš ale rostomilej.
4: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
6: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
7: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
8: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
7: Kontaktujte pulari.cz.
0: Doprava?
9: Doprava!
8: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
10: Siesta.

0: My teď budeme mít ve vysílání takovou hodně zajímavou věc, protože jste možná zaregistrovali, že v Ostravě probíhala velmi hezká hra Tajemná místa. Vydejte se po stopách historie našeho obvodu. No a právě proto je tady s námi starosta obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Petr Veselka. Pane starosto, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání do mého oblíbeného rádia.
0: Ano, to je dobrá věta na začátek. A ještě zdravíme taky PR pracovnici Barboru Lupečkovou. Dobrý den i vám.
2: Dobrý den, také zdravím posluchače.
0: Možná na začátku dáme slovo vám, pane starosto, abyste nám řekl pár vět o té hře a ty podrobnosti pak necháme na vás.
1: No tak ta hra probíhala u nás na obvodě ve spolupráci s městskou knihovnou, knihovnou města Ostravy. Bylo to vlastně úžasná věc pod takovým tajemným názvem Tajemná místa. Já v podstatě, protože jsem celý den se věnoval Dní Moravské Ostravy a Přívoz a potom Ostravské muzejní noci, tak veškerá ta zodpovědnost byla na mých děvčatech a proto bych teda předal slovo Baře Lupečkové, která to výborně zorganizovala s mojí paní vedoucí oddělení.
0: Tak pojďme připomenout posluchačům, kteří to třeba nestihli si zahrát, o co přišli.
2: Občané se mohli zapojit do této pátrací hry, která vznikla ve spolupráci teda s knihovnou města Ostravy, jak už uvedl pan starosta. Konkrétně jí má na svědomí pan Volejníček, který krásně vymyslel zadání celé hry a provedl tak návštěvníky našeho města místy, o kterých možná ani ti současní obyvatelé netuší, že tam někdy něco stálo a teď už je tam něco jiného, takže opravdu je zavedl do takové té historie Ostravy zapomenuté. Probíhalo to celý měsíc a vyvrcholení opravdu proběhlo na našich akcích Dní MOAB a Ostravské muzejní noci, kde občané získali poslední dvě indicie do toho zadání a své úspěšně vyplněné zadání potom odevzdali do tady té připravené
0: truhly,
2: tajemné truhly, řekněme, z které dneska tedy vylosujeme tři šťastlivce a ty obdarujeme hodnotnými cenami.
0: Mě ještě zajímá, jak vypadal ten typický soutěžní tým, byl to třeba tatínek se synem, s dcerou, s dětmi, byly to jako spíš takové rodinné týmy?
2: Opravdu se zapojili malí, velcí, rodiny, jednotlivci, takže bylo to hodně různorodé a vlastně zapojilo se nám kolem stovky účastníků, takže to bereme i jako velký úspěch takového pilotního projektu.
0: Takže my teď máme všechna ta úspěšná jména v té truhle, takže pane starosto, budeme losovat, vy jste zmiňovali, že máme tři ceny, začneme tedy od té třetí.
1: Ano, tak já jsem připravený u té tajemné truhly, takže já ji otevřu, ruka šátralka. Takže třetí cenu vyhrává Vítězslav Bystroň.
0: Tak gratulujeme, co dostane výherce na třetím místě?
2: Tak výherce na třetím místě se může těšit na dárkový poukaz do Studia G, našeho místního teďkom spolku divadelního, který je nově otevřený na Chalčické ulici. A také samozřejmě na krásné upomínkové reklamní předměty našeho obvodu, kdy vždycky využíváme grafiky ilustrátorů z našich originálních kalendářů.
0: Perfektní, pojďme na místo druhé.
1: Tak, jdeme na místo druhé, chvíle napětí, trošku to promíchám.
0: Ano.
1: Chci posluchače ujistit, že to natáčíme i.
0: Je to i s potvrzením státního notáře.
1: Ano. Daniel Horvát, druhé místo.
2: Tak výherce na druhém místě získává dárkový poukaz na nákup kosmetických služeb a samozřejmě také naše krásné reklamní předměty.
0: Perfektní. No a teď největší napětí výherce, který je na prvním místě.
1: Já to být asi nemůžu, že? Takže tam zalovím, protože první cena je opravdu, ale opravdu úžasná. Tak, chvilka napětí a první místo vyhrává Marcela Rudolfová.
0: Tak, a co má Marcela od vás?
2: Teď by měly zaznít nějaké fanfáry. Paní Marcela získává dárkový koš v hodnotě 3000 korun, kterou nám do soutěže věnovala společnost Globus, za což moc děkujeme. A samozřejmě také v neposlední řadě naše upomínkové předměty.
0: No parádní. Tak pane starosto, ještě nějaké slovo na závěr?
1: Ano, já chci moc poděkovat všem, co se zúčastnili, protože můžu říct, že ani já jsem nečekal, kolik lidí se zúčastní. Když jsem startoval večer ten poslední běh, tak jsem znejistil, jak všichni se rozprchli na různé strany, ale každý to měl vypočítané nějak jinak. Ale Bára mě ujistila, že všichni běželi správně. Ve finále se střetli všichni někde. A v podstatě jsem moc rád a ještě jednou děkuji všem zaměstnancům našeho úřadu, kteří se zapojili jak na, na Dny Moravy,

0: Moravskou stravu a přívoz přímo na Masarykovo náměstí a potom posléze u nás na radnici a bylo to úplně úžasné. Hlavně děkuji všem, co přišli a i těm, co přišli ke mně přímo na osobní návštěvu do starostovny. Bylo to velmi zajímavé a děkuju.
1: Tak jo, my se zase budeme těšit, až přijde nějaká příští hra někdy v budoucnu. Děkujeme za návštěvu. Našimi hosty byla Barbora Lupečková, PR pracovník, a pan Petr Veselka, starosta obvodu Moravská Ostrava a přívoz. Tak ať se daří, mějte hezký den a děkujeme za návštěvu.
0: Taky děkujeme, mějte se hezky.
2: Děkujeme, mějte se hezky. Fresh Radio! Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém

0: Tak posloucháte Fresh, tohle byly Black Eyed Peas a Rytmo. No a teď malá připomínka, rychlé roty, která nebude chybět ani dnes po 14. hodině, Marek s Mikaelou. A trošku debata, která je z Markova oboru, takže kulinářská debata a taky trošku rozčilování nad tím, jak jsou některé ty přísady a ingredience zajímavě balené. Best
1: of Fresh. Těch kuliček pepře v tom sáčku by mohlo být klidně 20, možná i 25 gramů a myslím si, že kdyby nafoukli tu majoránku, tak tam se vleze třeba 7-8 gramů. Proč to tak je?
2: Proč nám
1: prodávají vzduch? Jako?
2: Každé koření třeba je jinak drahé, že jo? Náročné na výrobu a tak dále.
1: To já beru.
2: Tak to máš tak se vším. Víš, jak když si koupíš například bramburky nebo chipsy, že jo? Tak tam máš polovinu sáčku, tři čtvrtinu sáčku, nic, jenom vzduch a pak někde možná najdeš nějaký chips. No, taky máš velký sáček.
1: Já nevím, jestli
2: to je prodáváno.
1: Já nevím, jestli to je vzduch, anebo to je nějaký plyn, aby vůbec ty bramburky vydržely tak dlouho, jak mají, ale všímáte si, že kupujete a ty gramáže jsou rozdílné a pak ta cena skáče až úplně neúměrně? Co?
2: No. Best of Fresh.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: Ahoj Ostravo, zdraví tě buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Šorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Tulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci After Party s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10. Sobota 20. června Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.

Lady Gaga, malinko jiném songu, než jsme zvyklí, Runaway. No a teď aktuální zpráva, která se týká Karviné a fotbalu. Karviná se proti verdiktu etické komise odvolá a rozhodnutí tak vlastně může ovlivnit osud Dukly, protože Karviná se odvolá proti vyloučení z šance ligy. Slezský klub své rozhodnutí oznámil dnes na webu a pokud odvolací komise Fačru nerozhodne do 22. června, tak ze soutěže sestoupí Dukla Praha. Tak jsme velmi zvědaví, protože etická komise to jste asi zaregistrovali. V pondělí vyloučila Karvinou z nejvyšší soutěže kvůli ovlivnění 3 utkání v roce 2024 a klub navíc dostal pokutu 10 milionů korun. Tak budeme sledovat dál vývoj téhle kauzy.

0: Dromíky ve středu v tradičním čase od 19 hodin, no a dneska v úterý, takže Aleš Bruna už se svým čerstvým setlistem toho, co vám bude nabízet ve Fresh Mixu mezi 17 a 19. Dejte si to, je tam spousta dobrých nových věcí od známých interpretů, ale i pár tradičních a netradičních kousků, takže je dobré to sledovat a dát si to pěkně v mixované podobě na Freshi. Ať už nás posloucháte na aplikaci nebo kdekoliv v dosahu našich vysílačů. Hezké odpoledne.
1: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Letní rande, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: Lost Frequencies, taky jsme je měli v Ostravě, no blíží se nám Beats for Love a my na to reagujeme speciálním vydáním Friday Mixu s Lumírem. Bude to v pátek tradičně od 17 do 19 a hlavní hvězdou té dvouhodinovky bude Calvin Harris, hlavní hvězda letošních Beats for Love. Tak si to dejte, myslím, že si Lumír dal hodně práce, aby ty tracky byly zajímavé. Uvidíme, co všechno vytáhne na Calvina a bude to takový lehký warm-up před tou velkou slávou, která nás čeká v červenci tady v Ostravě.
1: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook. Yeah.

0: Jste na Freshi, siesta se teď promění v odpolední blok Rychlá rota Marek s Mikaelou mezi 14. a 17.
1: Doprava.
0: Na cestách zatím relativně klid, žádné další dopravní komplikace hlášeny nejsou. Připomínáme, od zítřejšího dne bude uzavřena ta myší díra ve směru z centra na Hlučín, tak s tím počítejte, bude to trvat asi rok. No a aktuálně ulice Ostravská, Petřvald u Karviné, tam stojí schovaní policisté u zastávky Petřvald lékárna a měří. Tak abyste zbytečně neplatili. Mějte hezké odpoledne a buďte na Freshi.
1: Doprava? Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love. Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
4: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Oslavit výročí svatby stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Moje auto mě reprezentuje.
7: Automička IMO.
6: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
7: Automička IMO.
6: Perfektně umyté auto od 109 korun.
7: Automička IMO.
6: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
7: Automička IMO.
6: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
8: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhali.cz.

0: Ahoj, jsi tady dneska?
1: Ahoj, já tady jsem.
0: To je hezké od tebe. A budeme spolu vysílat, anebo budeme dělat něco jiného?
1: Já bych to nechala u toho vysílání, někde, co bychom spolu tak mohli ještě dělat, jestli dát kafe,
0: no
1: anebo se najíst.
0: To jsem
1: já
0: myslel.
1: Já jsem najezená sem.
2: Fresh! Fresh Radio CZ.

0: Tak to zkusíme znovu, 14 hodin a 12 minut, krásné úterní odpoledne s datem 16. června, začíná rychlá rota Marek a Mikaela.
1: Ahoj!
0: Ahoj!
1: Chtěl bys můj život?
0: Koho co?
1: Ne, počkala nás zpívá Don't give me your, aha, nedávej mi svůj život. Tak nic, já jsem se, jestli chceš můj život třeba.
0: Sama si vem život.
1: No, to jako já myslím, tomu doufám, že ještě ne, že tady ještě chvilku vás budu otravovat, chvilku pobudu. Ale jestli bys si chtěl žít život někoho jiného třeba?
0: Ne, určitě ne.
1: Ne, jsi spokojen, tak
0: jasně,
1: jak to je.
0: Jasně, určitě.
1: Tak bude krásné dneska.
0: Chtělo by to něco jiného, než to si všichni myslíte, že bych chtěl, ale já vám to stejně neřeknu.
1: Tak si to nechej.
0: Myslíš, že si to nechám. Jo, dobrý, jdeme za muzikou. Fresh.

0: badadan, badadan, badadan.
1: Jsem čekala, co z tebe vyleze, jestli to tak bude nebo ne. Jo, stalo se. Milý Marku, já jsem se tě chtěla dneska zeptat, já bych ráda, aby si s náma sdílel takové, víš, své životní příběhy.
2: Proč já?
1: No, protože si myslím, že jich máš spoustu. Já jsem si tak říkala, jaké jsou asi historky třeba taxikářů. Jestli máš ty nějaké vtipné historky ze svého zaměstnání bývalého.
2: No, mám, no.
1: Je, a že na mě povíš.
2: Asi nejhorší je, když si z tebe udělají lidi takzvaně dopravní auto, jako
1: no, jo, počkej, tak ale...
2: Že stěhovací auto třeba,
1: jo. Stěhovací auto.
2: No, převážel jsem jednu paní a ta ještě měla zbalené všechno do takových těch pytlů a tak a z toho jednoho pytle ještě z talíře kypal guláš, jo. Tak...
1: Ne, olízl to aspoň.
2: Ne, nechutnal mi.
3: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní. Zažij

strach nezažiješ. Těšit se můžeš na robotického psa, tank Leopard 2, biatlonovou střelnici, gyroskop se simulací přetížení i spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma.

0: Pravda nebo lež?
1: Pravda nebo lež?
2: Jdeme na to, naše vaše oblíbená soutěž, pravda nebo lež? Polož otázku. Ne, počkej, já prozradím, o co hrajeme. Hrajeme o 2000 korun do obchodního centra Fórum Nová Karolína na jakýkoliv nákup, jo? Tak teď už můžeš tu otázku.
1: Já ji pokládám a ptám se vás, je pravda nebo lež, že Marek v minulosti pracoval jako profesionální degustátor?
2: WhatsApp 77337136.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Prince Ital Joe, Marky Mark, United.
1: Pravda nebo lež?
0: Pravda nebo lež? Co myslíte? Máme Marek tady nějaké odpovědi pěkné.
2: Velmi rád dělal degustátora, to je jeho vysněná pozice, ale byla to lež.
0: Ano, byla to lež.
3: Čau, tady Chláro, to já si myslím, že je to lež, protože Marek pracuje jako degustátor až teď. To, co všecko sní a co všecko uvaří, jo, to na to musíš mít jezíček a nosánek, takže určitě je to lež.
2: Vytříbený.
3: Toho si nikdo
0: nevšim. Jo, hele, super, díky za hlasovku, Pecka. Já jsem toho za svůj život dělal hodně, dělal jsem neplechu, dělal jsem všechno možné.
2: Neplechu,
0: ale opravdu, opravdu degustaci ne, no. Tak tady máme výherce, Lukáš to je, koncové číslo 376.
4: Čaute, já si myslím, že Marek sice na to má, na ochutnávání a hodně se vyzná, ale myslím si, že to je lež.
0: Okay,
2: Maro,
0: Lukáši.
2: Naši posluchači ti věří, oni ví, že bys to zvládl, to si celý ty.
0: Lukáši, moc krát děkujeme, postupuješ do dalšího kola, nebo co ne, do dalšího kola, do
2: pátečního finále.
0: Do pátečního finále od 2000 korun do obchodního centra Forum Nová Karolina. Tak ještě jednou gratulujeme.
1: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.
5: Mami, mami, mimino stegosaura.
6: Vteřinku, jenom něco pošlu.
5: On chodí, jde k nám.
6: Jo, už to skoro mám.
5: Je, ty seš ale roztomilej.
6: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
7: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
8: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
9: Máte rádi divadlo a humor?
10: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
9: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
10: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
9: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
10: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
11: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
12: Co se mu stalo?
13: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
14: Tohle jsem fakt nečekal.
15: Kontaktujte polary.cz.
16: Ahoj Ostravo, zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Šorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Duhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci afterparty s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10, sobota 20. června, Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
17: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
2: Buď fresh.
1: Fresh.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Doprava.
1: Hezké odpoledne, 15. hodina je tady, podíváme se společně na dopravu. Máme tady jednu aktuální dopravní nehodu, a to na ulici Výškovická ve směru na Zábřech a na Výškovice, tedy zastávka městské hromadné dopravy Horymírova. Jsou tam v sobě dva osobáci, tak si tam dávejte pozor.
0: Doprava? Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskydek.cz.
0: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: začátek další hodiny Rychlé roty, Tate McRae a taky Ed Sheeran, Sing. Výborné věci tady hrajeme, že jo?
1: Ano, výborné. No. Já bych se ráda vrátila k těm životním příběhům týkajících se taxikaření. Tím zdravím i Hodyho, protože já vím, že ty historky někdy jsou dost peprné. Naposled, když jsem s ním jela, on mě vezl domů, tak jsme si povídali velmi jako rádi. Já si vždycky ráda povídám, když jdu domů. A on mi právě říkal, co všechno jako zažívá jako taxikář. Že nejčastěji to jsou různé ty, co se po 10. hodině můžou říkat ty věci, tak tyhle, že tam zažívá poměrně často. Máš takovou zkušenost?
0: Asi ani ne.
1: Ne?
0: Ne.
1: Ne, tak to já nevím, co to...
0: Pár holek jakože místo placení chtěli, ať jdu s něma nahoru někam jakože do baráku, ale...
1: A ty jsi nešel?
0: Ne, nešel jsem.
1: No, Maro, ne, tak to bych, ale bych řekla ten opak teda, že jako, to je přece nabídka.
0: Já vím, ale když to zní tak vtíravě...
1: Tak to jo, nechceš, jo?
0: A ještě ta baba je škarečí než já, tak to fakt nechceš.
2: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: Benny Blanco a také Calvin Harris, I Found You. Počkejte si na pátek na Friday Mix, kdy Lumír namixoval speciální dvouhodinovku věnovanou pouze a jenom Calvinovi Harrisovi, protože je to hlavní hvězda Beats for Love. Speciálka takzvaná.
1: Máteční speciálka.
0: No a musíme říct, že i v téhleté hodince budeme soutěžit, takže mějte uši nastražené, protože budeme hrát o co?
1: O dva lístky na Tuning Show. Sobota, neděle.
0: Jo, jo, ty tam budeš.
1: Cars and Food Festival. Ano, já tam budu. Budu tam, ráda vás uvidím.
0: To se někdo má. Tak za chviličku.
2: Buongiorno amici. Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
5: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
6: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz. Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
7: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
6: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
8: Ahoj Ostravo, zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Sean versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Tulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci After Party s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10. Sobota 20. června Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
9: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
2: Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů, domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici.
1: Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Radegastův Šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Marek a Michaela. Každý den od 14 na Fresh Radio.

0: Kdo pak se chce jít podívat na autíčka, na motorky? Kdo pak se chce jít dobře na papat o víkendu, sobota, neděle? No kdo pak? Bude soutěž?
1: Ano, budeme soutěžit. Michala má pro vás speciální otázku o dva volné vstupy, tedy abych to řekl přesně 1+1 na Tuning Show Trojhalí, který je spojený s Food Festivalem, že jo?
0: Mhm.
1: No a jaká je teda ta otázka?
0: Já se vás ptám, na jaké straně v autě je volant v České republice?
1: WhatsApp 77337 136.
0: Klasicky, jo? Fresh Radio.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Tak na které? Na které? Na levé, dobří jste, nenechali jste se napálit. Myslím, že dokonce tam máme nějakou hlasovku.
1: Máme, pouštěj. Právě že úplně první, kdo nám vlastně tuhletu hlasovku nahrál, tak vlastně hned vyhrál koncové číslo 993 a je to Ondřej, jo?
2: Volant je na levé straně.
1: Ano,
0: jak hezky to řekl.
1: Řekl to úplně úžasně, úplně dobře, ale taky byla výborná odpověď jednoho posluchače, který napsal, volant je na straně řidiče.
0: To byl Pepa, se ano, dívám teďka.
1: Ano, taky máš pravdu, ale tak nějak jako v České republice, no hele, těžko, jako docela vtipné to bylo.
0: Jo, děkujeme za ty odpovědi, děkujeme, že jste s námi a soutěžíte, no a dneska rozdáno.
1: Rozdáno, takže zítra myslíš, že ještě budou další?
0: Kdo ví?
1: Necháme se překvapit.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz. Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Víkend na chatě, stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love. Jen a pouze na Fresh Radio.
1: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
2: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
1: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
2: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: 16 hodin a 1 minuta, pojďme opět podívat se za dopravou. Hřbitovní ulice v Novém Jičíně na křižovatce s ulicí Kapitána Jaroše. Dva osobní automobily v sobě, dávejte si pozor. A taky silnice 11, to je jasné, to je Rudná ulice ve směru na Havířov. Křižovatka Rudná a Lidická, tak tam jsou v sobě osobák s nákladňákem, tak počítejte se zdržením i tam.
1: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní. Zažij!

0: atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Liberečku, jsi ano. Uživatel všeho možného? Asi ano, že? Mě teďka zajímají ale léky. Jaké pravidelné léky bereš nebo nebereš? A stalo se ti někdy, že jsi vzal lék, který byl prošlý? A stalo se něco?
1: Ano. Pravidelně jsem bral léky, které byly prošlé vždycky, když jsem měl průjem, protože nemáš to tak jakože často a tak prostě ho schováváš a nestalo se nic, fungoval normálně,
0: jako fungoval,
1: když byl
0: normálně.
1: Prošlý. Jo, jasně, mm-hmm. No.
0: Já jsem právě dneska ráno, jak jsem byla v práci, tak kolega říká, kontrolovaný lékárničku a říká...
1: Ve no, které práci?
0: V Hubu.
1: Aha,
0: Hubu,
1: jo, jasně, jsem zapomněl, že
0: no, tak jsem teď,
1: chodíš natáčet
0: ještě. On
1: zrovna
0: říkala, prozradím, kde to bylo, no tak teď jsem to stejně řekla, ka všichni budou vědět, který to byl. A oni kontrolovali tu lékárničku, říkala, jo, tak tady, to jsem, ten jsem si minule vzal, protože jsem potřeboval, díval jsem se 2023, ale hlava mě přestala bolet, takže funguje. Dobře.
1: Jo, super, no, říkám, no. To funguje, to oni straší, víš, oni straší, protože já jsem měl, nebo občas mívám takový ten zánět mezi prstama na nohách, jo, a byl jsem s tím u doktora, ten mi napsal nějakou super speciální mast, kterou oni museli smíchat, jo, a říká mi, normálně nikoho neposlouchejte, ta mast vydrží v té ledničce i 10 let.
0: Wow.
1: Jo, a já už si občas, to se objeví jednou, dvakrát za rok, a to prostě stačí na noc namazat a potom po druhé na noc namazat, ono to zmizí, je to dobrý. A já už ji mám v té ledničce fakt jako 6. rokem.
0: Jo, tak ještě 4.
1: Úplně v klidu. Já myslím, že ji mám možná až do smrti.
2: Dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love. Jen a pouze na Fresh Radio.
3: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
2: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
3: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
2: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Herman van Helden, The Wings. Ježišmarja, taky stará věc, ale to vůbec nevadí. Máme pro vás aktuální informaci. Zítra totiž mezi 6 a 8 hodinou raní nepojedou oba dva ostravské vysíláče, protože je tam nějaká údržba prý.
1: Někdy třeba údržbu. Tak jak máte údržbu kolejí, údržbu sami sebe, to taky děláte pravidelně přece,
0: no,
1: doufám.
0: Jasně.
1: Tak zítra bude údržba našich vysílačů.
0: Jo, takže od 6 od rána do 8, tak pravděpodobně jenom tady, jenom přes DAB, anebo přes
1: apku.
0: Naši apku, po případě www.freshradio.cz. Jo, tak zítra mezi 6 a 8 nepojedou ostravské vysílače. Ráno!
2: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
3: Kontaktujte polary.cz.
4: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Připadá vám, že máte malý byt? Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Mimino Stegosaura.
8: Vteřinku, jenom něco pošlu.
7: On chodí. Jde k nám.
8: Jo, jo, už to skoro mám.
7: Je, ty seš ale roztomilej.
8: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
9: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
10: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
11: Požádat o ruku stylově?
12: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
13: Fresh Radio.
14: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
15: All day, every day.

dřiny nesou své ovoce. 25 let je dlouhá doba i na pořádně vzrostlý strom. Dlouho jsme se starali, hýčkali

0: více názorů, zážitků, keců, novinek a tracků. To je Fatal Terror Show. Elvis, Siphon, Femfink, Madface, Petey, Drop Database, Fantek a Abelin. Každou středu od 7 večer. Fatal Terror Show vám přináší Flower Factory CZ.
1: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.

0: Míšo, tak přiznej se, v kolik ráno budeš vstávat?
1: Jako zítra?
0: No zítra,
1: tak
0: jasně.
1: Tak já tak běžně, jak vstávám každý den zhruba o 6:45.
0: Fakt? Mm-hmm. A víš, kolik budu vstávat já?
1: Ne.
0: 5:30.
1: No, tak ty si vynahradíš to, když ty vstáváš v 10 všechny ostatní dny.
0: No to není pravda, například dneska jsem vstal o 8:30.
1: No, no, tak promiň,
0: protože mě vzbudil tady borec, co nám dovezl vody do studia, jinak bych spal dál. Ne, my to říkáme právě proto, protože zítra se chystá živé vysílání z veletrhu Invent Arena z Třinecké Werk Areny.
1: Ano.
0: A my to tam všechno musíme dovést, nachystat. Lumír tam bude disjokejovat, Radek Erben to bude moderovat a my ovládneme to studio nějakým způsobem, budeme se střídat po celý den a ty nám teda doufám odpoledne přijedeš helpnout na chvíličku.
1: Na chvilku jenom ale.
0: Na chvilku jenom.
1: Strašně daleko, to je v cizí zemi.
0: Třinec ještě není cizí země, neblázni.
1: Není, ale tak já dojedu, protože mám pracovní povinnost, takže tam dojedu na chviličku, my budeme ale zítra mobilní, takže nebudeme muset trčet tady na tom jednom místě z fabriku a těšíme se do Třince.
0: No jasně, tím pádem ale padají soutěže na zítřek. A to nevadí. Já si myslím, že vy jste rádi. Místo 5 lidí budeme losovat jenom 4 v pátek. Jo? Tak nezapomeňte, zítra zhruba po celý den, tak nějak od 10. hodiny až do té 5. hodiny, vysíláme živě z veletrhu Invent Arena Třinec z Werk Areny. Jo? Tak jo.

0: Duet Didis, tohle to byly Cheat Codes tady u nás na Freshy v rychlé rotě. No a my se teď společně na chviličku podíváme do Bon Appetitu, protože tam se asi ráno děly věci.
1: Tam se většinou dějou věci ráno. Já se jako divím, že oni jsou takový fresh hned ze startu. Já když jsem si to na tu chvilku asi rok zkusila, tak já asi nemyslím, že jsem byla úplně tak fresh.
0: No, necháme se překvapit. Název tohodle toho Best of Fresh je Pernický se přežral. Pojďme na to. Best of
2: Fresh. Prosím vás, já jsem se včera večer nešetřil. Respektive nešetřil jsem ani svůj žaludek úplně.
3: Ty ses přežral.
2: No a lehce jsem se přežral, ale ono ani nejde úplně o to, že jsem se přežral, ale jde spíš o to, že jsem nesnědl úplně jako košer věci, jo, mi přijde. Jinými slovy, měl jsem po dlouhé době palačinky, ale teda já jsem si je vytunil jako blázen. Jakoby uvařil jsem si mražené ovoce, jo. Do toho jsem tam nakydal spoustu šlehačky. Zmrzlina, borůvky, ostružiny a teď jako po zásluze, jako trpím, jo? Je to blbý. Potřebuju vědět, jestli existuje nějaká babská finta nebo babská rada na to, jak jako omezit záchod a vstřebat to.
3: To jsi jedl v noci nebo co?
2: No večer, no, mohlo být třeba kolem 10.
3: Jo, no, tak to si podle mě budeš muset jako protrpět.
2: Jo?
3: Jestli si nechceš vařit poškvorec.
2: To je tvoje babská rada? Teda jako díky ti pěkně, že bych si ho udělal, jak přijdu domů.
3: Bolení břicha, jo. A ty ani nevíš, jak to vypadá, jo?
2: Ale mě nebolí jako břicho vyloženě, že by mě bolelo, jo. To ne, jen
3: tak,
2: prostě.
3: Dívej se na to, poškvorec obecný, léčivá vodní rostlina. V blinkářství se tradičně využívá jako první pomoc při trávicích potížích.
2: Jo.
3: Takže sklidňuje křeče, uvolňuje trávicí trakt, pomáhá při bolestech břicha a celkově sklidňuje jako střevní koliky, nadýmání a lítání na záchod.
2: Děkuji. Já si koupím černé uhlí asi.
3: No, taky jo. Řešení. Já si v Ostravě ne, tak vidím ven a
2: se nazbírají. Pozbírám na zemi. Best of
4: Fresh. Ahoj Ostravo, zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Shorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Tulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci afterparty s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10, sobota 20. června, Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
5: Máte rádi divadlo a humor?
6: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
5: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
6: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
5: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
6: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
7: Moje auto mě reprezentuje.
8: Automička IMO.
7: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
8: Automička IMO.
7: Perfektně umyté auto od 109 korun.
8: Automička IMO.
7: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
8: Automička IMO.
7: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
9: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
10: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

0: Doprava.
1: Blíží se nám 17. hodina, to znamená, že Aleš už je připraven se svým freshmixem, no ale samozřejmě musíme se ještě podívat na tu dopravu. Nová havárie nikde teda není, jo, alespoň jsme se nám nepodařilo nic takového zjistit, ale určitě si dávejte pozor, protože u městského stadionu Vítkovice se to začíná hemžit hodně lidma, protože začíná zlatá tetra, tuším okolo 18. hodiny.
2: No. Tak
1: to je z dopravy asi všechno.
2: Po Aleškovi následuje, je úterý, takže DJ Daniel, Dirty Vibes, užijte si to a my zítra živě z Berk Arény Střince. Čau!
1: Čau!
0: Doprava! Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov. Fresh Radio.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskydek.cz.
1: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava CZ.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Ciao, Max Tara.
3: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhali.cz.
4: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
7: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady

Tak hezké úterní odpoledne, jste na Fresh in the Mix, startujeme tu dnešní dvouhodinovku. Jako vždy ta první je na mém a frešáckém Facebooku, jsou to novinky ze světa hitparád a taky klubů. A tohle to jsou Backstreet Boys, americká boybandová kapela z 90. Je zpátky, tohle to je filmová písnička z tlakové patroly. To je takový ten animák velice oblíbený mezi dětmi. 14.7. je v kinech, kdybyste náhodou chtěli jít se svými ratolestmi. Písničku napsal Ed Sheeran a teď už hezký poslech.

0: Freshmix s Alešem Brunou.
1: Tohle je Tucker Pillsbury, tady Role Model, High Hopes. Zase je to takové pop country, pořád je to jen, nevím, jak dlouho to vydrží. Písnička okamžitě vylítla do hitparád všude po světě, tady i ne v těch countryových zemích.

Taky britská Mass Stephens má nový hit. A zatím asi nejslavnější písnička je If We Ever Broke Up, která se šířila virálně po celém světě. Snad ji bude následovat i ta novinková věc, kterou právě teď posloucháte na Fresh. Earn It.

k nám konečně odstartoval fotbalový svátek zvaný mistrovství světa ve fotbale. Spousta fotbalových písniček, jako třeba tahleta Major Lazer Nelly Furtado. No Place Like Home. A je to úplně vyhypovaná písnička jako ty ostatní fotbalové. Ale američtí Major Lazer z produkci Dipla se zpěvačkou Nelly Furtado z Kanady udělali takovou

máme tady další verzi Drákuly. Australští Tape Impala Genie a Boys Noise Disco Remix. Jste na Freshy, in the mix.

Teď si dáme remix písničky, která v originále vyšla v roce 2007. Francouzský Bob Sinclair a Fireball tenkrát udělali věc What I Want. Tady je nový remix letošního roku.

Je libo, trošku limonády. Lemonade. Tak jsou nejnový single jeho korejský Jespa. Pozor, v Americe s ním velice uspěli, nejenom s ním, ale i s celým albem. 9. místo v americké Billboard Charts.

A dobrý, taková pohodovka. Oni už spolu dělali nějaké tracky, tohleto se jim opravdu podařilo. Videoklip dokonce takový žertovní, snaží se seznámit s novýma sousedkama. Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa. Na chviličku pokračujeme, jdeme, jak známe třeba fotbalovou Eivu Max, nebo švédský Galantis, nebo Offenbach. Doufám, že budete u toho, připomínám kompletní playlist Muja, frešácký Facebook. Jsme fresh.

0: Co se mu stalo?
1: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
2: Tohle jsem fakt nečekal.
0: Kontaktujte polary.cz.
3: No, super.
4: Co no, super?
3: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
5: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Letní rande. Stylově.
0: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
9: Ahoj Ostravo, zdraví tě buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Shorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Tulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci After Party s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10. Sobota 20. června Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
0: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
7: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Tak jsem zpátky, už jedeme tanečně na Fresh v rámci středy. Hezký poslech. Another. It's so nice. Je to tak fešné, pěkné.

Jedna z nejhranějších tanečních věcí prvního pololetí roku 2026. No jo, už se nám to blíží půlka, to znamená, měli bychom udělat nějaký souhrn velkých hitů, že jo, za půlku. Ale jo, do 14 minut se do toho pustím, už to mám tak nějak v hlavě, už to tak nějak jakoby skládám, finalizuji. A tahle tam snad bude. Share the house.

pojďme opět na chviličku vzpomínat. V době, kdy vyšlo slavné I Feel Low, tedy syntetizátorová přelobová hymna Donny Summer a Giorgio Merodera, vyšla na albu i tahle ta skvělá věc I Remember Yesterday. Tady stejné album, stejní interpreti Giorgio Moroder a Donna Summer. Takhle se dokonce jmenovalo celé album I Remember Yesterday.

záměrné udělané retro, aby potom vyzila ta syntetizátorová hymna na tom albu. Takhle to album vlastně začínalo a končilo a uprostřed byl tedy ty synťáky. Tenkrát geniální nápad. Pozor, i Queeny to měli jakoby ve zvyku pouštět se do staré muziky. Na každém albumu měli nějaký retro kousek, který Freddy skvěle zvládal. Jestli se alba dělala koncepčně, dneska už je to směska nesmyslů, bohužel. Kde jsou ty časy?

Okay, let's go. Shimmer. Megan Trainor. Také nové album a snaží se chytnout nějakým hitíkem, vydává to jeden za druhým, zatím bez valného úspěchu, bohužel. I když to vypadá docela slušně, ale někdy je to fakt jakoby alchymie, jestli se to do té právě dostane nebo ne, jestli to uspěje nebo ne.

Sony Forera, musím přiznat, že to je můj oblíbenec DJ a producent, který dělá dobrou muziku v současné době. Tak jako zatím to nějak nevybočuje, občas měl nějaký větší hitík, ale tohle to je prostě standardní dobrá věc. Feel again.

nevím, jestli jsem blbě viděl, nebo jestli jsem se přehlédl, ale Village People byli na hradě, na Slezsko-Ostravském hradě tady v Ostravě. Tady je jejich San Francisco. Nejenom YMCA a In the Navy, nebo Go West, ale tohle to byl velký hitík od něj, určitě si ho tam dali, teda pokud tam byli.

0: Ricky Harris. Turbo B už tam bohužel dávno nebyl, vyhodili ho. Snap, do you see the lights? To byla taková ta poslední fáze Snap, než odešli do hudebního důchodu.
1: Aleš Brůna, Dynamics.

0: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Oslavit výročí svatby stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.

0: akcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších.

0: tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
2: Ahoj Ostravo, zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Shorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Tulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci After Party s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10. Sobota 20. června Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
3: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.
5: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
6: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
7: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Polary Group.
9: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
8: Kontaktujte polary.cz.
6: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
10: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.
11: Mami, mami, mimino stegosaura.
12: Vteřinku, jenom něco pošlu.
11: On chodí, jde k nám.
12: Jo, jo, už to skoro mám.
11: Je, ty seš ale rostomilej.
12: Tak, už jsem to... Oh, on fakt chodí.
13: chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.

A teď jsem hrávnou do věcí, které se poslední čtvrtstoletí hrají pořád do kolečka. A fungují, no. Where did you go? To zase není úplně tak starý. Jax Jones.

pěkně se to vzpomíná. Jste na Freshy, in the mix. A mě to jsou pořád funkční věci, takže kdykoliv je pustíte, tak fungují. Lety uvěřené věci. No

Musím na sebe prásknout, že jsem ty věci testoval v sobotu v Lodi. Mejdan jako blázen. A tak jsem zkoušel, jestli ty lidi to znají, ještě zpívají. Time of our lives, Pitbull a Neo. U některých jsem byl teda hodně překvapen, některé mě zaznal, pak trošku zklamali, no. Jsem

Avicii The Nights. Jeho nezaměnitelný sound, který pořád někdo používá, aby ho napodobil v současné době. Může, teď už může.

Zrovna před rokem jsem šel do O2 na Cool at the Gang a zrovna ve velké byl Pitbull. To bylo lidí. Ani se čemu divit. S Kešou Timber.

Scream and Shout, Will.i.am a Britney Spears. Je fakt, že stačí refren sloka, maximálně druhý refren a další. Je třeba si to promyslet a chystat. Dneska ta technika už na to je.

Chris Brown, Aiken pokračují dál, ale už to není tak slavné jako kdysi. Jo, vzpomínky jsou hezké. Nebo ne? Fresh in the Big Sun, srdeční.

John Martin, Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. Upon a hill across the blue lake, that's where I have my first heart. Ale jo, jsou věci, které nestárnou, a je to zajímavé, že ti mladí, přestože to nemohli zažít, si to od někud stáhli, slyší na sítích, don't you worry. A těch TikTokcích a všech možných těch a znají a zpívají a baví se, to je dobře.

0: Radio. Ahoj Ostravo, zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět.
1: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhali.cz.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
6: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
5: Kontaktujte pulari.cz.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
7: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.
8: Mami, mami, mimino stegosaura.
9: Vteřinku, jenom něco pošlu.
8: On chodí. Jde k nám.
9: Jo, jo, už to skoro mám.
8: Je, ty seš ale roztomilej.
9: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
10: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.

0: dinosaura.
1: Vteřinku, jenom něco pošlu.
0: On chodí. Jde k nám.
1: Jo, jo, už to skoro mám.
0: Je, ty seš ale roztomilej.
1: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
2: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
3: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
6: All day, every day.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuničo Trhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.
2: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

Tak jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show. Fatal Terror. To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: všechny zažiješ. Těšit se můžeš na robotického psa, Tank Leopard 2, biatlonovou střelnici, gyroskop se simulací přetížení i spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Ahoj Ostravo, zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Shorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Kulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci afterparty s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10. Sobota 20. června Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
5: Letní rande, stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: When I walk on by, girls be looking like they be fly. I pimp to the beat, walking down the street in my new the freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out control. It's Red Bull with the big ass

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day. Fresh Radio.

0: jsem jen oči, a chtěl jsem trochu jíst.
1: Fresh Night.
2: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada.

Jan Stojky. Dělám Stojky. Nechci čáru, dělám Stojky. Dělám Stojky. Nečum na mě, chyť mi nohy. Dělám Stojky. Přijdu do

dělám sojky.

Když dělám stojky. Dělám stojky. Nechci čáru, dělám stojky. Dělám stojky. Nečím na mě, chyť mi nohy. Dělám stojky. Dělám stojky. Dělám stojky.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Oslavit výročí svatby stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Ahoj Ostravo, zdraví tě buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Šorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Tulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci afterparty s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10. Sobota 20. června Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
4: Mami, mami, mimino Stegosaura.
5: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí, jde k nám.
5: Jo, jo, už to skoro mám.
4: Je, ty seš ale roztomilej.
5: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Zažij

všechny zažiješ. Těšit se můžeš na robotického psa, Tank Leopard 2, biatlonovou střelnici, gyroskop se simulací přetížení i spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma.

Pro milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.

Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track. Let's play football.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Požádat o ruku stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Ahoj Ostravo, zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Shorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Tulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci After Party s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10. Sobota 20. června. Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.

0: Posloucháš Fresh Radio, Fresh Night.
1: Detektor 3. Vítej. Díky tomu, že se vidí v mojí lirice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal Trap House. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown. Co ti mám říct, po druhý za tenhle týden počítám míč. Co ti mám říct, tolik věcí ani nevím, co vydám dřív. Hladový jsem, makám jako zajíc, ale žeru jako medvěd. Kamaráde nezabijou ve mně tuhle mentalitu, ani kdyby mě dali za mřížek, hashtag. Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal Trap House. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown.

0: deseti lety, vole, možná. Teď se mi sedí mega pohodlně, už maj smůl. Díky tomu, že se vidí mojí lirice. Díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut. Felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal Trap House. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, pss, seš clown. Vilová čtvrt, nehádej se se mnou, kámo, ticho mám krp. Stejně furt trap, co neudělá hudba, to ti udělá sklep. Zhasnout, zabalit a poslat, nedali by ani malej kus mojí cesty. Ulice na mikrofonu, klub hoří hezky, do rizika jenom proto chuť nový desky. Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut. Felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal Trap House. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, pss, seš clown.
1: Fresh Night. Posloucháš Fresh Radio.

Express na Fresh Radio. Buď fresh. Fresh.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklad Heřmanice.cz.
2: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.